0: Jestliže znáte Jižní Moravu opravdu dobře. Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na poctivé paštiky, uzeniny nebo vyhlášená grilovaná žebírka od paštiky Rašovská ze Sobulek. Více na paštikyrašovská.cz.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu a Kyjov na 889 FM.

0: Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.

Rádio Jih i online. www.radiojih.cz Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
0: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
0: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
0: Koláčkovna Milotice. Koláčkovna.

0: značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Ronínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Rádio Jih.

0: Moravě je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz

0: But you're just a boy.
1: Rádio Jih. Hrajeme hity pro dobrou náladu.

0: 4 minuty a bude půl šesté. Krásné srdeční ráno, Moravo. I kvůli pracovního týdne vám společnost bude dělat ranní z rádia i. A samozřejmě hity pro dobrou náladu. Tady máme první dnešní ranní hudební menu. Čeká nás Verona. Ray Dalton. A taky Dua Lipa, Elton John. A už za chvíličku aktuální předpověď počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj prozradíme, jaká bude středa za ten 13. května z pohledu meteorologů.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
0: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na poctivé paštiky, uzeniny nebo vyhlášená grilovaná žebírka od paštiky Rašovská ze Sobulek. Více na paštikyrašovská.cz.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Hezké středeční ráno, Moravo, 2 minutky před půl šestou, pojďme mrknout, jak dnes bude. Mimochodem servác bude pokračovat v chladnějším počasí. Ráno očekávají meteorologové převládající menší oblačnost, případně i jasno. V průběhu dopoledne bude oblačnost rychle přibývat, postupně čekají oblačno nebo až zataženo a v severní části kraje se může odpoledne výjimečně objevit slabá přehánka. V Jihomoravském kraji dnes naměříme 17 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji o stupínek méně, tedy maximálně 16. No a teď po ránu docela klendra. Veselý nad Moravou, Následlovice, Vátice i hluk schodně po plus 4 stupních Celsia.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Zdravíme do vyhřátých plechových miláčků, zdravíme za volanty opatrně v Brně, v Ponavě, ve Štefánikově ulici u křižovatky se Šumavskou, kde havarovalo osobní auto do tramvajového ostrůvku. S omezením projedete šťastnou středeční cestu.
1: Ranní jízda.
6: Ranní jízda.
1: Na Rádio Jih.
0: Tak serváce už jsme dneska vzpomínali, tak víme, kdo v půli pracovního týdne slaví svátek, ale podíváme se za pár minut i lehce do historie. Teď Verona.
7: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín 90.

0: pořádného středečního rána. Z Hodonínského studia raní zdy rády vyslali chlapíka jménem Ray Dalton. 5.39, dobré jítro, záklečku Fun, anebo Dua Lipa, Elton John, ale ještě předtím se podíváme, kdo má svátek, i když my už jsme to v souvislosti s aktuální předpovědí počasí prozradili, protože jsme říkali, že za dnešní chladnějším počasím stojí servác. Ale nemůžeme to házet zase všechno na něho, on to v podstatě myslí dobře. Jestliže má být nositel jména servác strážcem, bude zřejmě strážcem zimy. U nás je toto jméno totiž spojeno právě především s lidovými pranostikami. Servác je druhým ze tří ledových mužů, kteří ovlivňují úrodu v novém roce. Servác je tak především ochráncem úrody proti jarním mrazíkům nebo přemnožení hlodavců. Podle dostupných statistik najdeme nositele jména Pankrác na Moravě jen na Otrokovicku. Tak tam blahopřejeme, za chvíličku posíláme hudební dárek. Svátek mezi našimi zvířecími kamarády dneska slaví Atos a Gulliver, tak předpokládám, že už vás dneska zbudili, že už si vysloužili třeba taky nějaký pamlsek, anebo dokonce už vyvenčení. No a pojďme se podívat do historie. Je to přesně 270 let. 13. května roku 1756 se v Brně uskutečnil dost možná úplně první zdokumentovaný ohňostroj na našem území. Podle informací z kronik ho odpalovali měští ohňostrojci a že si dali záležet, už v polovině 18. století mohli lidé sledovat ohnivá kola, hořící srdce, kašnu, chrlící hvězdy a spoustu dalších efektů. Dnes jsou ohňostroje, řekněme, poněkud kontroverzním tématem. Jak to s nimi máte, jak se k ním stavíte, to necháme samozřejmě na každém z vás. Sportem ku zdraví, no a někdy, jak se říká, k trvalé invaliditě. Tak či onak, 13. květen roku 2001 se stal dnem, který celou naší zemi docela nesmazatelně zapsal do historie této planety. Přesně před 25 lety se českému hokejovému nároďáku podařilo získat třetí titul mistrů světa za sebou, známý jako zlatý hattrick. Mimochodem letošní šampionát startuje už pátek, tak našim klukům zase budeme držet pěsti, ať to dobře dopadne a ať to, jak se říká, cinkne. Servácům posíláme hudební dárek z ranní jízdy.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 13 minut před 6. Dua Lipa, Elton John, za chviličku Sima a spolu. No a spolu si vyslechneme ve středu 13. května roku 2026 vtípek z křeťákův, jež nás vezme dneska do lékařského prostředí.
1: Je to tak, dobré ráno, pane doktore, prosím vás. Já mám jedno varle dřevěné a druhé kovové. Cože? Ukažte. Tak doktor orgán prohmatává a ptá se, opravdu? Prosím vás, máte děti? Ano, ano. Pinokiovi je 15 a Terminatorovi bude letos 10.
2: Rádio I. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Hezké slunné, ale chladné středeční ráno vinčujeme. Toto byla Ava Max po 6. hodině The Boss Hoss. Praní z Jirády Gustavo Lima. Nebo Krištof. I v poli pracovního týdne, tedy ve středu 13. května, nabídneme čerstvé jihomoravské zprávy. Vinohradům u Morkůvek hrozí zánik a kvůli čemu, to vám prozradíme už za chviličku. Navrch přidáme aktuální předpověď počasí, která dnes slibuje maximálně 17 stupňů Celsia. Ale rozhodně i dnes poli pracovního týdne vám zavezeme svačiny až do práce.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu. A ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
3: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
2: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
3: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
2: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
3: Koláčkovna na Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
8: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
0: Máme minutku po 6. hodině a vinčujeme krásné středeční ráno.
1: Radio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Vinohradům u Morkůvek hrozí zánik kvůli pozemkovým hranicím a na Lesné v Brně vzniká nové mlhoviště. Terasovitým vinohradům u Morkůvek hrozí zánik kvůli složitým pozemkovým hranicím. Ty vedou napříč vinicemi a komplikují hospodaření. Podle odborníků jde o častý problém na Jižní Moravě a některé vinohrady už v minulosti kvůli podobné situaci zanikly. Obec nyní hledá nového nájemce a zároveň usiluje o komplexní pozemkové úpravy, které by umožnily sjednotit jednotlivé terasy pod jednoho vlastníka. Žádost už 2 roky leží na Státním pozemkovém úřadu práce, by ale podle současných možností mohly začít nejdříve v roce 2027. O dalším postupu chce obec průběžně informovat vlastníky pozemků i veřejnost. Brňané se budou moci v létě ochladit také na Halasově náměstí na Lesné. Dělníci tam opravují několik let nefunkční brouzdaliště, ze kterého vznikne nové mlhoviště podobné oblíbenému vodnímu prvku na Moravském náměstí. Prostor si na 10 let pronajala soukromá firma, protože tělovýchovná jednota Tesla Brno neměla na opravu peníze. Nové mlhoviště má začít fungovat začátkem července, aby ho lidé mohli využít už během prázdnin. Součástí areálu bude také kavárna a menší občerstvení zaměřené hlavně na rodiny s dětmi.
1: Počasí.
0: Tak a co na Moravu přinesl servác? Ráno jasno nebo jen menší oblačnost, v průběhu dopoledne bude oblačnost přibývat. Postupně čekají meteorologové většinou oblačno, občas je zataženo a v severní části kraje se může odpoledne výjimečně objevit slabá přehánka. Večer očekávají přechodné a částečné ubývání oblačnosti. Dneska o kapičku vyšší teploty než včera, v Jihomoravském kraji naměříme 17, ve Zlínském maximálně 15 stupňů Celsia. A po ránu chladněji, tvarožná Lhota jen 3 stupně. úrovně nad nulou, plus 4 máme v Břeclavi, ve Velkých Bílovicích i Vlčnově.
5: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: A ještě skočíme za vámi na cesty. V Brně v Olomoucké ulici za čerpací stanicí MOL směrem na Pisárky. Havarovalo osobní auto, stojí po nehodě v pravém pruhu, začíná se tvořit kolona, zdržení zatím do 5 minut. A v Brně Ponavě ve Štefánikově ulici u křižovatky se Šumavskou havarovalo osobní auto do tramvajového ostrůvku. Tady projedete s omezením taktéže. Tak opatrně si jem šťastnou středeční cestu.

0: 11 minut po 6. ve středeční ranní jízdě Gustavo Límám, za chviličku Benson Boone anebo kapela Krištof. Židlochovice letos začnou stavět nový cyklopruh v ulici Nádražní. Povede od Brněnské ulice pod mostem přes Svratku až k vlakovému nádraží a dopravnímu terminálu. Téměř půlkilometrová stezka má zlepšit bezpečnost cyklistů i pěších. Práce potrvají zhruba 5 měsíců. Město ale zároveň odložilo plánovanou cyklostezku v ulici Tyršova kolem gymnázia a školy na příští rok kvůli dopravním omezením ve městě. Židlochovice teď navíc řeší uzavírku hlavní silnice na Vojkovice kvůli stavbě podchodu a nové lávky pro pěší a cyklisty. A tak, aby se to zbytečně nekomplikovalo, trošičku se to posune. My se posuneme dál v našem vysílání, už za chviličku další z hitů pro dobrou náladu a co nevidět, se taky zaměříme na svačinky.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Krištof a obchodník s deštěm. No, v předpovědi počasí je, že výjimečně se mohou objevit nějaké ty dešťové kapky, ale na nějaký velký biznis, na nějaký velký obchod s dešťovými kapkami to v půli pracovního týdne tady na jižní a jihovýchodní Moravě nevypadá. No ale co vypadá velmi dobře, je ta fantastická svačinka, kterou vám i dnes ve středu 13. května Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy nabízí. Možná už se právě teď díváte na hodiny a přemýšlíte, co dobrého by vám zlepšilo den. Máme samozřejmě řešení. Rádio Jih vyráží do firem z Koláčky, z Milotic a dobrotami od Rácia z Břeclavy. Protože dobře víme, že třeba takový hladový kolega je v podstatě i nebezpečný pomalý kolega. Tak se přihlaste i dnes o svačinu do práce a my vám přivezeme pořádnou dávku energie i dobré nálady. Vše to jde jednoduše přes náš web www.radiojih.cz a Vojta si dnes opět a znovu přivstane, aby si to všechno nachystal, aby i dnes dorazil třeba do firmy Kovoplast v Hluku, také do řeznictví Kusák v Ostrožské Nové Vsi a svačinku si objednala i firma Zadon Hobby ve Veselí nad Moravou. Taky tam Vojta vyrazí a buďte v klidu, ani dneska to neprošvihnete, protože to je slušně vychovaný kluk a předtím, než vám dorazí, než doveze svačinku a plno dobré energie a nálady, tak vám zavolá, tak se s vámi jednoduše spojí. Tak se spojte i vy s námi přes náš web www.radiojih.cz, jednoduchý formulář a možná, že zítra dorazíme k vám.
1: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 13. květnové ráno, místy se sluníčkem, ale teplotami okolo 3-4 stupňů Celsia. Tak si nabídeme další hřejivé hity pro dobrou náladu. Ano, i 13. května roku 26, půli pracovního týdne, středeční radní jízdou za chličku o koření Kungs a jejich There's Girl. Chybět nebudou Rehab. A Slavíček s Pokáčem. Ale ještě předtím tradičně krátké jihomoravské zprávy. Tady novinky z jižní a jihovýchodní Moravy.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: posloucháte Rádio Jich i online. www.radiojich.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Hi, hi, a jedu!
3: Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
1: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorazte. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

0: www.klimastyle.cz.
1: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
2: Protože tatínek ji má na Seznamu prací teprve rok a půl.
3: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
1: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
2: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
3: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
1: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
4: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Je půl sedmé, my vám přejeme hezké středeční ráno.
7: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: V Otnicích řeší obec černou stavbu domu, který vznikl bez povolení v lokalitě, kde územní plán výstavbu zakazuje. Jde o problém, který řeší stejně tak i mnohé další obce po celé jižní Moravě. Stavební úřad kvůli otnickému případu svolal na včerejšek kontrolní prohlídku, majitel se jí ale nezúčastnil. Úředníci nyní připravují dokumentaci potřebnou pro možné odstranění stavby a jednání s dotčenými úřady. Do letošního jubilejního 30. ročníku soutěže Vesnice roku se přihlásilo rekordních 245 obcí z celé republiky. Jihomoravský kraj zastoupí 18 obcí. Toho hned 8 je z Brněnska, například Sokolnice, Újezd u Brna, Kanice nebo Kobylnice. Dalšími soutěžícími z regionu jsou třeba Čejč, Strachotín na Břeclavsku nebo Křenovice a Nebojce na Vyškovsku.
7: Rádio Jih, počasí.
8: A mrkneme se také na aktuální teploty v regionu. Ty jsou dnes po ránu docela nízké. Brno hlásí 3 stupně, 4 pak měří Kněždub, Vrbice a Polešovice.
7: Rádio Jih. Doprava.
6: Míříme opět do Brna v Olomoucké ulici za čerpací stanicí MOL směrem na Písárky. Jak už od nás víte, havarovalo osobní auto, stojí po nehodě v pravém pruhu, začíná se tvořit kolona, tak počítejte se zdržením. A v Brně po Navě ve Štefánikově ulici u křižovatky se Šumavskou havarovalo osobní auto do tramvajového ostrůvku. Tady s omezením taktéž projedete šťastnou středeční cestu s ranní jízdou rádia.
9: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.

0: 6.38, toto byla Pink, za kličku Rehab a ve středu 13. května míříme k tomu slibovanému nakupování, protože online nakupování je u nás fenomén. Podle průzkumu nakupujeme přes internet my všichni, tedy respektive 88% z nás. To je neuvěřitelné číslo. My jsme dokonce víc než evropský průměr a nejčastěji oceňujeme pohodlý, široký výběr a možnost porovnat ceny během pár minut. A co je také docela zajímavostí je, že patříme mezi evropskou špičku v používání výdejních boxů, které jsou stále populárnější. 88% z nás kupuje přes internet. Já se přiznám, že do těch procent patřím i já velmi rád. Když už něco musím koupit, tak nakupuju na internetu. Má to sice spoustu výhod, má to samozřejmě nějaké ty nevýhody. Velmi často se uvádí, že můžeme na některé zboží čekat, respektive na doručení déle, nebo třeba tam může být riziko, že zboží nebude odpovídat očekávání, ale tak vesměs se to dá řešit.
1: Vesměs se to dá řešit, jak říkáš, jako těch lidí, kteří objednávají na internetu, jako přibývá. Přiznám se, 88% bych možná až jako neřekl, až taky tak vysoké číslo. Je to fakt jako hodně, jde vidět, že už si na to lidé zvykli. Navíc nejenom z těch důvodů, co jsi říkal ty, ale kvůli tomu, že třeba to neseženeš. Mně se stává jako zcela běžně, že prostě to, co já chci, tak v Hodoníně vůbec neseženu, taky nezbývá nic jiného, než to jako objednat na internetu. To je další důvod, proč člověk musí posléze sahat na ten internet, ale připadne mi, že samozřejmě už se to stává každodenní součástí těch našich životů a asi nikomu to už nepřipadne divné. Přiznám se, jako číslo vysoké, ale jako že bys to byl člověk šokován, asi taky ne, protože víme, že prostě hold už tam objednáváme de facto všichni.
0: Takže zase nad evropským průměrem jsme my Češi a taky to, že si to vyzvedáváme ve videjních boxích, to asi taky možná mnohé překvapí, protože kam se podíváš?
1: To všude úplně.
0: To je úplně všude.
1: Úplně, to je jako neuvěřitelné. Ta záplava těch boxů je neuvěřitelná.
0: Člověk půjde projít nebo projít na kole do lesa a tam za bukem nějaký videjní box.
2: Volné sdružení soustružníků dřeva vás zve na československo-maďarské setkání Strážnická káča. To se koná v sobotu 16. května od 10 hodin v kempu ve Strážnici. Těšit se můžete na výstavu výrobků, ukázky soustružení i soutěž ve výrobě káči. Budete si moci vyzkoušet dláto i zakoupit originální výrobky. Více informací najdete na www.soustružíme.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rehab. 6 hodin a 43 minutky ve středeční ranní jízdě, než nabídeme Black Eyed Peas, míříme na cesty.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Na dálnici D1 na 184. kilometru ve směru na Brno zase zdem na Rosice došlo k dopravní nehodě. Teď aktuálně má kolona zhruba 4 kilometry, vypadá to, že bude narůstat, tak nezapomeňte na záchranářskou uličku. Šťastnou středeční cestu.
1: Rádio Jih.

0: Hezké středeční ráno, Moravo, máme 2 minutky po 6:45, toto byly Black Eyed Peas, co nevidět Slavíček a Pokáč. Tak servát se ukázal, jeden ze 3 ledových mužů. Máme tady docela chladné ráno, my pevně věříme, že se ukážete i vy v naší soutěži, ve které můžete získat luxusní dovolenou v Řecku pro 2 osoby v celkové hodnotě 28 000 korun.
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: No, dámy a pánové, už od úterý 28. dubna od rána do večera hledáme správné místo letadle a zatím sapristy nic, a to jsme vám včera mezi 9. a 10. alespoň na 3 songy nabídli takovou nápovědu v podobě krásné tabulky, kterou si tady děláme ve studiu Rádia Jih, tady v podobě tabulky, kde zapisujeme špatné typy, špatná sedadla. Ale v té tabulce svítí jedno správné sedadlo. Kdo pak nám ho dneska řekne v éteru Rádia Jih, tak pofrčí od 11. do 18. června užívat pořádnou porci relaxu. Tak i dnes můžete vybírat z čísel 1 až 25, i dnes můžete vybírat z písmen A až F, najít si to správné místo v letadle, jež vás zaveze na překrásný řecký ostrov Evia, druhý největší ostrov po Krétě. Tak 518345678, už za chviličku aktivujeme telefonní linku k nám sem do studia, dáme ještě pár vteřinek, abyste si našli i vy telefonní přístroje, a pokud jste v posledních 48 hodinách netipovali, můžete zkusit vyhrát na Rádiu Jih letecký zájezd do Řecka, jež společně s partnerem KM Travel nabízíme. Jinak www.kmtravel.cz pro ty z vás nedočkavé, kdyby prostě nechtěli čekat na výhru, ale chtěli si to pořídit sami. Dovče je prostě potřeba. Tak 3, 2, 1 v Číle, aktivovali jsme telefonní linku k nám sem do studia a očekáváme správné místo v letadle, držíme opět a znovu pěsti. Krásné ráno přejeme komu?
2: Adamovi.
0: Adam volá odkud, ahoj.
2: Od Krumlíře.
0: Adame, prosím tě, co se ti vybaví, když se řekne Řecko?
2: Dovolená.
0: Dovolená, super. A ty bys určitě rád vyrazil na dovolenou.
2: Jo.
0: Super, tak pojďme na to správné místo v letadle, prosím pěkně.
2: C5.
0: Tak uvidíme, jestli když začínáme startovat ty motory, C jako Cecilka, pětka je to správné místo v letadle a ty se vydáš někým na dovolenou. Nevydáš. A představ si, C5 už typována byla. Sapristy.
2: Aha.
0: To mě mrzí, navíc, jak už jsem říkal, včera jsme tu tabulku nabízeli na našem webu podobu 3 písniček. No škoda, nedá se nic dělat. Když ti to někdo nevyfoukne, jak s oblibou říká, můžeš to za 48 hodin zkusit znova. Měj se hezky a krásný den, ahoj. Čau, čau. C5, dámy a pánové, taková škoda, další promárněná šance. C5 už po druhé. Zkoušíte toto sedadlo a prostě když jednou není, tak nebude ani po druhé, ba ani po třetí. Ale my to zkusíme v dnešní ranní jízdě rádích po druhé. V té další hodince najít to správné místo v letadle.
1: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádiu Jih.
3: Autobazary Top Centrum Car vykupují ojeté vozy všech značek. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.
1: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Žiragostino těsně před 7. ve středeční ranní jízdě. Dobré ráno, Moravo. Po 7. Model Talking a Brother Louis. Na playlistu Bruno Mars. A taky Poetika. A song blízko. A velmi blízko jsou další středeční jihomoravské zprávy za ten 13. května. V Otnicích řeší obec černou stavbu domu. Zaměříme se na to. Stejně jako na dovolenou v Řecku.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
1: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
1: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
1: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
3: Hledáte program pro děti na léto?
4: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
3: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.tymeaturciak.art.
5: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
6: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 000 z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
7: Šardice slaví 740 let a bude to nářez. Šardický nářez. Druhý ročník letního minifestivalu v srdci Slovácka. V sobotu 13. června vás čeká večer plný živé hudby a skvělé atmosféry pod širým nebem. Na pódiu vystoupí Queenie, World Queen Tribute Band, Countryo a Sintra. Večer zakončí afterparty s DJem Pepem. Začínáme v 18 hodin. Vstupenky zakoupíte na šardickynarez.cz.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
11: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
12: Pryč DPH! Pryč DPH!
13: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
14: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
15: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Hezké středeční ráno, Moravou, byla 7. hodina.
16: Rádio Jih. Moravské zprávy.
17: V Otnicích řeší obec černou stavbu domu a do soutěže Vesnice roku míří 8 obcí z Brněnska. V Otnicích řeší obec černou stavbu domu, který vznikl bez povolení v lokalitě, kde územní plán výstavbu zakazuje. Jde o problém, který řeší stejně taky mnohé další obce po celé jižní Moravě. Stavební úřad kvůli otnickému případu svolal na včerejšek kontrolní prohlídku, majitel se jí ale nezúčastnil. Úředníci nyní připravují dokumentaci potřebnou pro možné odstranění stavby a jednání s dotčenými úřady. Podle stavebního úřadu není možné dům dodatečně povolit, protože odporuje územnímu plánu. Obec zároveň upozorňuje i na další škody v okolí, například na nepovolené terénní úpravy nebo poškození louky. Do letošního jubilejního 30. ročníku soutěže Vesnice roku se přihlásilo rekordních 245 obcí z celé republiky. Jihomoravský kraj zastoupí hned 18 obcí, z toho 8 je z Brněnska, například Sokolnice, Újezd u Brna či Kobylnice. Dalšími soutěžícími z regionu jsou třeba Čejč, Strachotin na Břeclavsku nebo Křenovice a Nevojice na Vyškovsku. Hodnotitelské komise budou posuzovat hlavně péči o veřejný prostor, komunitní život, tradice a spolkovou činnost. Krajští vítězové získají zlatou stuhu a další ocenění za rozvoj venkova.
16: Rádio Jih. Počasí.
0: Dnes ráno jasno nebo jen menší oblačnost, v průběhu dopoledne ale bude oblačnosti přibývat, postupně očekávají meteorologové většinou oblačno, občas i zataženo a v severní části kraje se může odpoledne výjimečně objevit slabá přehánka. Nejvyšší odpolední teploty maximálně 17 stupňů Celsia, v Jihomoravském maximálně 15 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji. 2,5 minutky po 7 hodině míříme k ranním teplotám. Dobré jítro do Němčiče, kde měříte 4, v Dolním Němčí 5 a po 6 stupních Celsia máme ve Zlíně a Lipově.
15: Bezstarostní pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
16: Rádio Jih. Doprava.
0: Na silnici 50 u obce Střílky dopravní nehoda nákladního auta s osobním, na místě složky integrovaného záchranného systému počítejte se zdržením a připomínáme, na dálnici D1 na 184. kilometru ve směru na Brno za sjezdem na Rosice došlo k dopravní nehodě, počítejte se 4 kilometry dlouhou kolonou. Šťastnou středeční cestu z ranní jízdou Rádia Jih.
16: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Svátek má Servác a ve středu 13. května už za pár minut zamíříme i do historie. Nabídneme pár zajímavostí, jež se vážou k tomu dnešnímu dnu. Teď ale prostor pro muziku. Tady jsou slibovaní Model Talking a za chviličku Bruno Mars.

7:10, tedy 7:10, krásné středeční ráno, Moravo, dnes za ten 13. května, čas poblahopřát servácům, i když podle dostupných statistik najdeme nositele jména Pankrác, respektive servác na Moravě, jen na Otrokovicku, ale jestliže má být nositel jména servác strážcem, bude zřejmě strážcem zimy. U nás je toto jméno totiž spojeno především s lidovými pranostikami. Servác je druhým ze tří ledových mužů, kteří ovlivňují úrodu.

0: novém roce a serváci, tak představte si především ochráncem úrody proti jarním mrazíkům nebo přemnožení hlodavců. No, za chviličku Katy Perry a Firework speciálně pro serváce. Míříme ale také do zvířecí říše Athos a Gulliver. Svátek dneska mají tito hafani a tyto kočičky, tak předpokládám, že už nějaký pamlsek po ránu proběhl, stejně jako pomazleníčko. A tak se raději podíváme do historie dnešního dne, míříme za zajímavostí. A když už jsme teda vzpomínali Katy Perry a její song Firework, ohňostroj, tak si představte, že už je to přesně 270 let. 13. května roku 1756 se v Brně uskutečnil dost možná úplně první zdokumentovaný ohňostroj na našem území. Podle informací z kronik ho odpalovali měští ohňostrojci a že si dali záležet už v polovině 18. století, mohli lidé sledovat ohnivá kola, hořící srdce, kašnu chrlící hvězdy a spoustu dalších efektů. Dnes jsou ohňostroje, řekněme, no poněkud kontroverzním tématem, jak se k tím stavíte, to samozřejmě necháme na každém z vás. Sportem ku zdraví a někdy taky trvalé invaliditě, tak či onak 13. květen roku 2001 se stal dnem, který celou naši zemi nesmazatelně zapsal do historie této planety. Přesně před 25 lety se českému hokejovému národňáku podařilo získat třetí titul mistru světa za sebou, známý jako zlatý hattrick. Mimochodem letošní šampionát startuje už pátek, tak našim klukům zase budeme držet pěsti a doufat, že to cinkne. Rozhodně to zahraje po ránu servácům. Tady je Katy Perry.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 7:18, Mikolas Josef, za chviličku Poetika blízko a blízko jsou i letní dovolené, tak se pořádně namažeme.
1: Stop opalovacím krémům v budoucnu, no uvidíme. Opalovací krémy totiž mohou kromě ochrany pokožky, kvůli čemu se samozřejmě mažeme na tu naši pokožku, škodit korálovým útesům a mořskému životu vesměs v obecnosti. Vědci odhadují, že se při koupání do moře každý rok dostanou tisíce tun těchto přípravků a je to věc, která se v posledních měsících řeší více než kdy jindy. Největší problém představují některé chemické UV filtry, například oxybenzon a oxytonát. Tyto látky mohou poškozovat korály, zpomalovat jejich růst a způsobovat jejich blednutí, což samozřejmě nikdo nechce. Blednutí znamená, že korály přijdou o řasy, které jim dodávají potravu i barvu a mohou uhynout a je po barvě posléze. Chemikálie z opalovacích krémů se do oceánů dostávají nejen při koupání, když už do té vody my vlezeme, ale také přes odpadní vody z domácností. Běžné čistírny totiž mnoho těchto látek nedokáží odstranit. Vědci navíc našli stopy UV filtrů i v rybách a dalších mořských organismech. A tak se ty naše lidské krémy roznáší asi více, než bychom rádi. Odborníci doporučují chránit se více oblečením, kloboukem nebo pobytem ve stínu, aby lidé nemuseli používat tolik krému, což je pro některé samozřejmě nepředstavitelné, že by přijeli k moři a místo toho, aby se namazali, tak si dají klobouk a budou někde ve stínu. To asi není úplně to univerzální řešení. Některé oblasti, včetně Havaje nebo státu Palau, už prý kvůli ochraně korálů zakázali prodej přípravků s nejškodlivějšími chemickými látkami. A tak vyvstává otázka, jestli se do budoucna třeba opravdu nedočkáme třeba nějakého zákazu používání opalovacích krémů na některých místech, posledně se to může rozšířit. Uvidíme, kam až všude to jako zasáhne tady toto potenciální opatření.
2: Tam budou zakazovat chodit na to slunko.
1: No, člověče, jako vypadá to jako zajímavé. Jako na jednu stranu samozřejmě to pochopitelné, že to asi není nic, co by člověk jako chtěl tímto způsobem škodit přírodě. Na straně druhé si myslím, že to je jako problém, že by se nikdo nenamazal a tak dále na těch dovolených. Jako tady nevím, jaké to řešení možná v budoucnu vznikne. No.
2: Spíš bych čekal, že v 21. století už bude nějaký ten prostředek bez těch chemikálií, tak aby lidem pomáhal.
1: Ideální.
2: A přírodě neubližoval.
3: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz.
4: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: loučíme se se zpěvačkou Adele ve středeční ranní jízdě, ale po půl osmé přivítáme třeba kapelu Roxette. Pozvání přijal zpěvák a herec Joe. A chybět nebude Lucie a Černí anděle. Je středa čerstvých jomorovských zpráv, rádia jich je třeba, tak za chviličku tu kratší verzi za ten 13.5. nabídne Indros. Zaměříme se i na ranní moravské teploty, stejně jako cesty. No, taky se projedeme. Tedy někdo z vás se projede. Na novém elektrokole.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz. Milovníci vína a dobré zábavy, připravte se, Bučovice budou žít. Zámecký košt vín přináší stovky vzorků, neomezenou degustaci a atmosféru, která vás pohltí. Čeká vás cymbál, folklor, tanečníci a odpoledne to rozjede kapela The People. To vše v kouzelném prostředí arkádového nádvoří renesančního zámku. V sobotu 16. května od 10 hodin. Vstupenky přímo na místě. Přijďte ochutnat, pobavit se a užít si den, na který se nezapomíná.
2: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
3: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
4: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
5: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
6: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
7: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
12: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
11: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
0: Je půl osmé, přejeme hezké středeční ráno.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Terasovitým vinohradům u Morkůbek hrozí zánik kvůli složitým pozemkovým hranicím. Ty vedou napříč vinicemi a komplikují hospodaření. Podle odborníků jde o častý problém na jižní Moravě a některé vinohrady už v minulosti kvůli podobné situaci zanikly. Obec nyní hledá nového nájemce a zároveň usiluje o komplexní pozemkové úpravy, které by umožnily sjednotit jednotlivé trasy pod jednoho vlastníka. Brňané se budou moci v létě ochladit také na Halasově náměstí na Lesné. Dělníci tam opravují několik let nefunkční brouzaliště, ze kterého vznikne nové mlhoviště podobné oblíbenému vodnímu prvku na Moravském náměstí.
1: Rádio Jih. Počasí.
13: Aktuálně ve Zlíně 6 stupňů, tu samou teplotu hlásí Hroznová Lhota, Tvrdonice a Velehrad.
1: Rádio Jih.
14: doprava.
0: Dobré středeční ráno i na cesty na Břeclavsko mezi Morkůvkami a Brumovicemi leží na vozovce stražená lesní zjezd. Projíždějte opatrně na D52 za sjezdem na Modřice na 5,5 kilometru směrem od Pohořelice na Brno. Blokuje provoz dopravní nehoda 3 osobních aut. Počítejte se zdržením, kolona má téměř 5 kilometrů. A v Brně v Porgesově ulici u sjezdu na Křižíkovou ulici směrem na Královo pole havarovala 2 osobní auta v levém jízdním pruhu. Počítejte se zdržením, zatím v kratší koloně. Šťastnou středeční cestu.
14: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jí.
0: Dodáme další hity pro dobrou náladu a za chviličku se podíváme do centra Paříže, kde překvapil kolem jdoucí neobvyklý pohled.
14: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín 90.

0: herec Joe. 7:39 ve středeční ranní jízdě. A teď už míříme do centra Paříže, jak jsme slíbili, kde překvapil kolemjdoucí neobvyklý pohled. Představte si, že si zaparkujete kolo, jdete si něco vyřídit, po půl hodince se vrátíte. No a pod sedlem kola máte roj tisíců včel. To prostě nechcete. Nemohl se k němu samozřejmě bezpečně přiblížit, protože měl strach, kdo by asi taky neměl. Dokonce dopravní podnik kvůli bezpečnosti dočasně uzavřel vstup do stanice metra a na místo musel přijet městský včelař, ještě že ho mají. Ten během asi hodinky roj odstranil a vysvětlil, že podobné rojení je na jaře běžné, když v úlu přestává být dost místa. Nedokážu si to představit v našich parametrech. Jižní a jihovýchodní Morava, prostě každý druhý jezdí na kole. Představa, že si kolo zaparkujete, jdete do práce, vracíte se a pod sedlem máte roj tisíců včel. To je snad jenom výzva pro nějaké youtubery. Nasedni v trenkách a ujeď 200 metrů s tímto kolem.
1: No, jako je svým způsobem překvapující, že si jako ten roj, že si ty včely vybrali zrovna jako sedlo kola. Jo? Že to není,
0: bylo velké.
1: Není zrovna jako oblast, kterou bych řekl, že si včely najdou, když teda někde jinde je málo místa, jako, což je jako hodně překvapivé.
0: Těžko říct, nejsme včelaři.
1: Nejsme včelaři a jako ten člověk může být rád, že si to všimnul, i když on asi nejde si to nevšimnout, co pod tím sedátkem máš, ale mohl taky být ve spěchu, že nebo něco, mohl rychle hupsnout na to kolo a posléze by to nemuselo dopadnout úplně dobře. Takže vlastně svým způsobem měl štěstí, že si to vůbec všiml. Jako.
0: My jsme jako děcka pod tím sedlem vždycky vozili takovou malou kapřičku, kde jsme měli nějaký vercajk. Uh-huh. On je přepravce včel, no. Nebo byl aspoň chvíličku.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: zdravíme všechny pracující i v půli pracovního týdne. Myslíme na váš relax, na váš odpočinek. A tak 2 minutky po 7:45. Zkusíme další soutěžní kolo, ve které někdo z vás může získat dovolenou v Řecku.
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: Tak včera mezi 9 a 10, aspoň na 3 písničky jsme na náš web www.radiojih.cz umístili tabulku, ve které si zapisujeme špatné tipy a pevně jsme věřili, že vám to pomůže, ale v tom prvním dnešním soutěžním kole jsme se bohužel dočkali sedadla od našeho posluchače, které již bylo typováno, takže v tomto případě šla ta nápověda bohužel úplně mimo. A když to spočítám 1, 2, 3, 4, 5, 5krát už jste typovali sedačku, která typována byla, tedy která vás do Řecka neodveze. No tak takhle by to, přátelé, nešlo. S takovou byste prostě neobjevili krásný, překrásný řecký ostrov Evia, druhý největší ostrov po Krétě. A přitom my chceme, abyste na Evii zažili pravé staré Řecko a tradiční řeckou atmosféru. Proto i teď budeme společně s vámi hledat to správné místo. V letadle připomínáme, i dnes můžete vybírat z čísel 1 až 25 z písmen A až F, široké to portfolio, které ale určitě v tomto případě díky naší včerejší nápovědě zase pěkně zúžíte úplně ideálně na to správné místo v letadle, tak aby vám mohla zavolat nějaká kočka z cestovní kanceláře KM Travelish, je partnerem naší soutěže, a říct, co všechno si máte vzít sebou od 11. do 18. června, kdy budete chytat bronz pod řeckým sluníčkem. Jinak www.kmtravel.cz pro nedočkavce, kdybyste si třeba dovču chtěli koupit a říkali si, já nemám tolik štěstíčka v soutěži, musím si to prostě zacálovat za své. Ale naděje umírá jako poslední, tak to zkusíme už za chviličku na lince 518345678. Zkusíme společnými silami najít to správné místo v letadle. Držme si pěsti. Dobré ráno, přejeme komu?
2: Ahoj, tady Nikola.
0: Ahoj, Nikčo, odkud voláš?
2: Momentálně z Břeclavy.
0: Super. Nikčo, řecké sluníčko, jak moc to láká na škále od 1 do 10 a 10 nejvíc?
2: No tak asi 9.
0: 9, jo? Jsem čekal, že 10, čověče.
2: No, 9,5, jdeme tomu. Dobře. 10 by už by bylo něco úplně jinde.
0: OK, tak pojďme na to správné místo v letadle.
2: Zkusím D20.
0: D jako Dana a 20. D20 zkouší naše posluchačka. No, je to to správné místo letadle? Budeme se radovat? Nebo nám ukápne slzička? D20. D20 taky ne. Je mi to líto, ale jak ti přeju krásný den, děkujeme za ty, měj se hezky, ahoj.
2: Taky se mějte, ahoj.
0: Děkujeme, ahoj, čau, čau, D20 taky ne, přátelé. Já vím, blbá malá náplast na to, že to místo ještě typováno nebylo, ale D20 prostě ne. Tak zapíšme, zapamatujme a v další šanci toto sedadlo ne. Ideálně zase to správné, budeme si věřit. Je středa a vítěze, nebo vítězky v naší soutěži je třeba. Lapne to. 9 minut a bude 8, zákoličko Mika a relax. My vás na ten relax do Řecka pošleme.
1: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádiu Jih.
3: Autobazary Top Centrum Car vykupují ojeté vozy všech značek. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Dobré ráno, Moravo, jsme v půli pracovního týdne, před námi středa 13. května, před námi další ranní hudební jmény po 8. hodině v éteru Bob Sinclair. Better Bitch Project. Nebo Kamarád. Před muzikou se ještě podíváme, co nového na Lesné v Brně, tam totiž vzniká nové mlhoviště. Co si pod tím představit, kdybychom náhodou netušili? Prozradí středeční jihomoravské zprávy Rádia Exatem 13. května. Navrch přidáme aktuální předpověď počasí. Dnes opět chladněji a oblačnosti prý bude v odpoledních hodinách přibývat. Budeme podrobnější a nezapomeňte, i dneska k vám míříme se svačinkami, kdybyste chtěli vy, mrkněte na web.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
3: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského racia.
2: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
3: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
2: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
3: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
4: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na TT Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu TT Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. TT Bike.cz.
5: Hledáte práci, která voní po kávě? Do prodejny italské kávy v Kyjově hledáme novou posilu. Staňte se baristou a prodejcem prémiových italských potravin. Čeká vás práce se zákazníky, příprava skvělé kávy i lehká administrativa. Nabízíme práci od pondělí do pátku, férové platové podmínky a příspěvek na stravování. Více informací najdete na Facebooku skvělá-káva.cz nebo volejte 604 868 222.
6: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mět veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny? Jak melúny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
7: Objevte čistou krásu přírodního kamene. 100 letra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
8: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť makat a posunout se dál? Pak volejte 603 116 089 nebo klikněte na www.mauting.com.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia Kefir 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
0: Je 8 hodin, přejeme hezké středeční ráno.
1: Rádio Jih.
12: jihomoravské zprávy.
13: Vinohradu Mumorkůvek hrozí zánik kvůli pozemkovým hranicím a na Lesné v Brně vzniká nové mlhoviště. Terasovitým vinohradům u Morkůvek hrozí zánik kvůli složitým pozemkovým hranicím. Ty vedou napříč vinicemi a komplikují hospodaření. Podle odborníků jde o častý problém na jižní Moravě a některé vinohrady už v minulosti kvůli podobné situaci zanikly. Obec nyní hledá nového nájemce a zároveň usiluje o komplexní pozemkové úpravy, které by umožnily sjednotit jednotlivé terasy pod jednoho vlastníka. Žádost už 2 roky leží na Státním pozemkovém úřadu. Práce by ale podle současných možností mohly začít nejdříve v roce 2027. O dalším postupu chce obec průběžně informovat vlastníky pozemků i veřejnost. Brňané se budou moci v létě ochladit také na Halasově náměstí na Lesné. Dělníci tam opravují několik let nefunkční brouzdaliště, ze kterého vznikne nové mlhoviště podobné oblíbenému vodnímu prvku na Moravském náměstí. Prostor si na 10 let pronajela soukromá firma, protože tělovýchovná jednota Tesla Brno neměla na opravu peníze. Nové mlhoviště má začít fungovat začátkem července, aby ho lidé mohli využít už během prázdnin. Součástí areálu bude také kavárna a menší občerstvení zaměřené hlavně na rodiny s dětmi.
12: Rádio Jih, počasí.
0: Ráno ještě jasno, nebo je menší oblačnost. V průběhu dopoledne očekávají meteorologové, že bude oblačnosti přibývat. Postupně očekávají většinou oblačno. Přes den i zataženo a v severní části kraje se může odpoledne výjimečně objevit slabá přeháňka. Teploty do 17 stupňů Celsia v Jihomoravském, do 15 stupňů ve Zlínském kraji. Minutku a půl po 8 zdravíme do Hovoran, kde měříte 6, stejně jako v Sokolnicích, Horonin, Zajčí měří 8.
14: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
12: Rádio Jih. Doprava.
0: I v půli pracovního týdne, v tom jedeme s vámi, tak zdravíme na cesty. Na Brněnsku mezi Moutnicemi a Těšany leží na vozovce sražená srna. Projíždíte opatrně na D2 mezi 53 a 48 kilometrem ve směru od Břeclavi na Brno. Probíhají v pravém pruhu práce údržby a na trase Suherského ostrohu na Javorník před Velkou Nadviličkou probíhá v jízdním pruhu údržba povrchové kanalizace, tak i tady opatrně. Šťastnou středeční cestu.
12: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio
0: Cyklopruhu není nikdy dost, a tak Židlochovice letos začnou stavět nový cyklopruh v ulici Nádražní. Víme a povíme podrobnosti už za pár minut. Teď ale letní kousek Boba Sinclaira, Love Generation. Ve středeční ranní jízdě rádia. Tak dobré ráno, Moravo, ať se vám daří.

rewind.

0: 9 minut po 8 hodině se projedeme. Ano, trošičku budoucností, protože Židlochovice letos začnou stavět nový cyklopruh, a to v ulici Nádražní. Povede od Brněnské ulice pod mostem přes Svratku až k vlakovému nádraží a dopravnímu terminálu. Téměř půlkilometrová stezka má zlepšit bezpečnost cyklistů i pěších. Práce potrvají zhruba 5 měsíců. Město zároveň odložilo plánovanou cyklostezku v ulici Tyršova kolem gymnázia a školy, a to na příští rok kvůli dopravním omezením ve městě. Židlochovice teď totiž navíc řeší uzavírku hlavní silnice na Vojkovice kvůli stavbě podchodu a nové lávky pro pěší a cyklisty, tak, aby se to všechno nepletlo a nemotalo. Rozhodně se nebudeme motat v kruhu, popojedeme dál, protože nás toho mezi 8 a 9 čeká samozřejmě ještě hodně. Krom hitu pro dobrou náladu třeba taky soutěž Dejte si pozor na jazyk.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Len sa smej.

0: Relaxy Trojka, Sugar Babe, jsem Aučo Now, 16 minut po 8 hodině ve středeční ranní jízdě, dobré jítro, co nevidět, kamarád, anebo Kato, turn the lights off. No, možná, že jste zaznamenali včera informaci, že hřebeny Krušných hor zasypala sněhová pokrývka, tak se Indros rozhodl vytáhnout saně.
1: Ano, ale k těmto saním nebudeme potřebovat absolutně žádný sníh. Madeira láká turisty na netradiční atrakci jízdu na proutěných saních po asfaltu. Ve čtvrti Monte nad Funchal se lidé posadí do velkých saní a dvojice řidičů je spustí prudkým kopcem dolů. Je to prý pořádný sešup. Tradice vznikla už před více než 150 lety jako rychlý způsob dopravy z kopců do města. Dnes jde o jednu z největších atrakcí celého ostrova, při které saně sviští, jak už jsem říkal, rychlostí až nějakých 40 kiláků v hodině a není to tedy málo a pohybují se hlavně ty sany i mezi saně mezi běžnými auty. Já si myslím, že řidiči musí mít obrovskou radost. Řidiči v bílých uniformách a slamácích zatáčky doslova vybírají v gumových botách. Původní 9-kilometrová trasa se zkrátila asi na kilometry 2, aby turisté nemuseli čekat ve frontě půl dne, protože samozřejmě čím delší ta trasa byla, tak tím delší byla i logicky fronta. Jedna jízda vychází v přepočtu na necelých 700. Turisté během cesty prý hlavně křičí, smějí se a drží se, aby ze saní nevyletěli v první zatáčce. Protože představte si takové saně svištící 40, to už je fičák. Ve čtvrti Monte je také kostel, kde je pohřben poslední rakousko-uherský císař a český král Karel I., takže dá se říct, že celá ta oblast má i jakousi českou stopu. No a zatímco u nás lidé řeší, jestli bude na zimu sníh a jestli teda se bude dát sáňkovat a podobně, na Madejře si tím vůbec hlavu nelámou, tam jim stačí asfalt, slamák a pořádně pevné boty.
0: To musíme proskoumat ty saně. V těch zimách tady na jižní a jihovýchodní Moravě, no, kde bývá s jeho poskromu, by se asi hodili.
2: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: nabídneme další hity pro dobrou náladu. Podíváme se ve středu 13. května, co nového na jižní a jihovýchodní Moravě. Jindros nám nabídne krátké jihomoravské zprávy. No a do 9 hodin vznikne ještě jeden šťastlivec nebo šťastlivkyně na jižní a jihovýchodní Moravě. Ano, zrodí se, protože nás čeká soutěž, dejte si pozor na jazyka. Ve hře další Lupeny na MKLV Fest.
1: Myslíte si, že znáte jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na poctivé paštiky, uzeniny nebo vyhlášená grilovaná žebírka od paštiky Rašovská ze Sobulek. Více na paštikyrašovská.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
2: Milovníci vína a dobré zábavy, připravte se, Bučovice budou žít. Zámecký košt vín přináší stovky vzorků, neomezenou degustaci a atmosféru, která vás pohltí. Čeká vás cymbál, folklor, tanečníci a odpoledne to rozjede kapela The People. To vše v kouzelném prostředí arkádového nádvoří renesančního zámku. V sobotu 16. května od 10 hodin. Vstupenky přímo na místě. Přijďte ochutnat, pobavit se a užít si den, na který se nezapomíná.
3: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.

0: Ceně německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Dobré středeční ráno, Moravo, máme minutku po půl deváté.
5: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
6: V Otnicích řeší obec černou stavbu domu, který vznikl bez povolení v lokalitě, kde územní plán výstavbu zakazuje. Jde o problém, který řeší stejně taky mnohé další obce po celé jižní Moravě. Stavební úřad kvůli otnickému případu svolal na včerejšek kontrolní prohlídku, majitel se jí ale nezúčastnil. Úředníci nyní připravují dokumentaci potřebnou pro možné odstranění stavby a jednání s dotčenými úřady. Do letošního jubilejního 30. ročníku soutěže Vesnice roku se přihlásilo rekordních 245 obcí z celé republiky. Jihomoravský kraj zastoupí 18 obcí, z toho 8 je z Brněnska, například Sokolnice či Kobylnice. Dalšími soutěžícími z regionu jsou i Čejč, Strachotín nebo Křenovice a Nebojice na Vyškovsku.
5: Rádio Jih, počasí.
6: Aktuálně ve Veselí nad Moravou 8 stupňů, 6 hlásí Těmice, Lednice má 9 a Slavičín 7.
5: Rádio Jih. Doprava.
4: Markneme na D2 a podíváme se na Brněnsko. Na dálnici D2 mezi 9. a 10. kilometrem ve směru od Brna na Břeclav. Dejte pozor na poházené dopravní značení. A na Brněnsku v Kuřimi v Legionářské ulici u železničního mostu směrem do centra srazilo osobní auto chodce. Na místě zasahuje záchranná služba. Počítejte s omezením a také se silným provozem. Tak opatrně a si hemi v půli pracovního týdne. Šťastnou cestu.

teď jeden kousek o mandolíně, tady Adam Ďurica. Máme 3 minutky po 8:30, za pár minut nabídneme slibovanou soutěž. Dejte si pozor na jazyk. Hezké ráno, Moravo.

0: vyplatí se v životě dávat si pozor na jazyk, stejně tak jako v naší soutěži. A ve středu 13. května navíc můžete být odměněni dvěma vstupenkami na MKLV Fest.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: Ten se uskuteční 1. srpna na amfiteátru v Mikulově. Živě vystoupí Mikuláš Josef, Ben Christovo, Pem Rabbit, Mike Spirit, Adam Mišík, Kontrafakt a mnoho, mnoho dalších. Chcete-li být živě u toho, volejte právě teď na 518-345-678 a zkuste si dát i vy pozor na jazyk. Dobré ráno, komu?
2: Ahoj, tady Patrik.
0: Nazdar Patriku, odkud voláš?
2: Já volám z Hradiště.
0: Super, Patriku, pravidla naší soutěže jsou ti více než jasná?
2: Ano, ano, vím, pravidla.
0: Super, tak si dávej pozor na jazyk, jdeme na to. Je Harry Potter známým čarodějem?
2: Harry Potter je známým čarodějem, určitě.
0: A zkus v další odpovědi používat jiná slovička, než jsou v otázce. Je film Titanic o potápějící se lodi?
2: Film Titanic je o potápěcí lodi a je to úplně luxusní film.
0: Takže jsi ho viděl?
2: Viděl jsem ho, ano.
0: Ano, do prkínka zase. Tak snad příště, měj se hezky, ahoj. V 8 hodin a 40 minut nám to bohužel zase neklaplo. Je potřeba si dávat pozor na jazyk a neodpovídat. Ano, ne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: muzike. 8:45 ve středeční raní zdě Miles Mě, za chvíličku klasika kapely Queen, ale dámy a pánové, tak to nepříjemně může znít kručení v břiše třeba vašeho kolegy nebo vaší kolegyně. Hrozné, co? No ale buďte v klidu, máme řešení. Rádio Jich vyráží totiž do firem z Koláčky z Milotic a dobrotami od Rácia z Břeclavy, protože dobře víme, že ladový kolega je nebezpečně, třeba i pomalý kolega, anebo hlučný díky tomu žaludku, díky tomu bříšku. Tak se přihlaste o svačiny do práce na našem webu a my vám přivezeme pořádnou dávku energie i dobré nálady. I dnes ve středu 13. května už frčíme třeba do hluku do firmy Kovoplast. O svoji svačinku se přihlásili i březnictví Kusák po Strožské Nové Vsi a Vojta dneska dorazí do firmy a Zadon Hobby ve Veselí nad Moravou. A buďte v klidu, ani dneska to nepropásnete, protože Vojta, slušně vychovaný kluk, on vám dopředu zavolá. Chcete taky, aby zmizlo ono kručení v břiše? Chcete taky svačinku do práce? Tak mrkněte na ten náš web www.radio.cz a když už tam budete, tak se během pár vteřinek zaregistrujte. Možná, že právě vám zítra Vojta fantastickou svačinku doveze.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Sheeranovi z Las Vegas, Bad Habits, jasně před devátou. Hezkou středu vinčujeme na celou jižní a jihovýchodní Moravu, kam už za chvilečku za vámi z horonínského studia ranní z Dirády vyrazí Robin Schulz s peckou Sugar. Kvůli pracovního týdne si to pěkně osladíme. Přidají se Callum Scott a Whitney Houston. A nebo Miraj. Soutěže Vesnice roku míří 8 obcí z Brněnska. Více nabídnou středeční jihomoravské zprávy rádia jej. A pevně věříme, že mezi 9 a 10 někdo z vás nabídne správné místo v letadle. Soutěž o Rovču v Řecku na rádiu nabízíme i dnes.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře. Tam je budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
1: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
1: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
1: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
3: Mkeleva Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Cristoval, Mikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Adam Myšík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mkelevfest.cz a buď u toho!
4: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
5: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
6: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
4: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
5: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
6: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
4: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
7: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
9: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
13: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
14: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
15: Vista Car Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Hezkou středu, je přesně 9.
1: Rádio Jih.
16: Jihomoravské zprávy.
17: V Otnicích řeší obec černou stavbu domu a do soutěže Vesnice roku míří 8 obcí z Brněnska. V Otnicích řeší obec černou stavbu domu, který vznikl bez povolení v lokalitě, kde územní plán výstavbu zakazuje. Jde o problém, který řeší stejně tak i mnohé další obce po celé Jižní Moravě. Stavební úřad kvůli otnickému případu svolal na včerejšek kontrolní prohlídku, majitel se jí ale nezúčastnil. Úředníci nyní připravují dokumentaci potřebnou pro možné odstranění stavby a jednání s dotčenými úřady. Podle stavebního úřadu není možné dům dodatečně povolit, protože odporuje územnímu plánu. Obec zároveň upozorňuje i na další škody v okolí, například nepovolené terénní úpravy nebo poškození louky. Do letošního jubilejního 30. ročníku soutěže Vesnice roku se přihlásilo rekordních 245 obcí z celé republiky. Jihomoravský kraj zastoupí 18 obcí, z toho 8 je z Brněnska, například Sokolnice či Kobylnice. Dalšími soutěžícími z regionu jsou i Čejč, Strachotin na Břeclavsku nebo Křenovice a Nevojice na Vyškovsku. Hodnotitelské komise budou posuzovat hlavně péči o veřejný prostor, komunitní život, tradice a spolkovou činnost. Krajští vítězové získají zlatou stuhu a další ocenění za rozvoj venku.
16: Rádio Jih, počasí.
0: Ráno ještě jasno, nebo jen s malou oblačností během odpoledne, ale i dopoledne začne mraků přibývat. Odpoledne dokonce bude až zataženo, na severu kraje se může výjimečně objevit velmi slabá přeháňka. Nejvyšší odpolední teploty maximálně 17 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji o kapičku méně, tam naměříte v odpoledních hodinách 15 stupňů a dvě minutky po 9. hodině zdravíme do Dolního Němčí, kde měříte 9 stupňů Celsia. Po 10 máme v Hodonině, 10 měříte i ve Starém Podvorově či Sedleci u Mikulova.
15: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
16: Rádio Jih. Doprava.
0: Díky, že nás ladíte i v Plechových Miláčcích, opatrně na příjezdu do Vyškova z Rousínova, kde havarovala dvě osobní auta, nehoda se zraněním, počítejte se zdržením. A připomínáme, na Brněnsku v Kuřimi v Legionářské ulici u železničního mostu směrem do centra srazilo osobní auto chodce, na místě tak zasahuje záchranná služba. Počítejte s omezením a se silným provozem. Šťastnou středeční cestu.

0: 9 hodin 10 minut. Verča už se hlásí o slovo. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Zeptám, jestli to v té písnice byla harmonika, ta tady hraje na dudy, no nic. Dobré, Callum Scott a Whitney Houston už za chvíličku stejně jako Miraj a tenkrát.
1: Jo, tenkrát.
0: No co, chceš někomu něco
1: říct? To bývávalo.
0: Jo?
1: Jo.
0: Já si myslím, že to teprve bude, protože my se díváme do budoucnosti v této hodince další šance získat dovolenou v Řecku.
1: Ano.
0: A představ si mezi tím, co jsme včera mezi 9. a 10. hospoda tři písničky na našem webu www.radio.cz ukázali tabulku, pečlivě tady vyplňovanou, tak jsme bohužel hned v první šanci dnešní ranní jízdy měli takzvaný jakože double, že to sedadlo bohužel, které bylo typováno, už zapsáno bylo. Taková smůla doprovází, ale spoj prozatím naše posluchače, ale...
1: To se změní.
0: My to zvládneme. My to zvládneme, je středa, výherkyně nebo výherce je třeba. Je tak?
1: Je tak.
0: No a co nevidět, se zaměříme na naše milované mazlíčky čtyřnohé.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: kapela Mirai na rádiu. A když už teda písnička Tenkrát, tak vyzkoušíme, jaké to bylo tenkrát v 90. letech s kapelou Backstreet Boys, protože nás čeká pecka Everybody. No a všichni, kdo máme doma nějakého toho milovaného čtyřnohého mazlíčka, tak víme, že pro ně dokážeme udělat cokoliv, třeba po ránu i kotrmelce, že?
1: Aha.
0: No a teď se ukázalo, že téměř polovina lidí přiznává, jež má ty milované mazlíčky, že potřeby svého zvířete upřednostňuje před vlastními, ať už jde o cestování, práci,
1: spánek,
0: nebo důležité životní momenty. A není divu podle odborníků, přinášejí nám klid, pomáhají zvládat stres a často jsou tady pro nás víc, než si uvědomujeme. Takže mazlíčci na prvním místě pro spoustu lidí jasná věc. Upřednostňuješ taky svého domácího mazlíčka třeba před vlastními plány a povinnostmi?
1: Jako, nevím úplně, jestli před plány a povinnostmi. No, před povinnostmi asi jo, ale jo, budou situace
0: jsou
1: asi,
0: kdy. Situace,
1: no,
0: kdy to tak člověk udělá, že? Jo. A už to bere podvědomě, ani si to neuvědomuje, že by jako mě dával přednost nebo něco, že?
1: Jo, třeba večer chci jít spát a kocoura ještě nemám doma. Jak si říkám, nevadí, tak budu ráno nevyspaná, hlavně, že kocour se vyspí v teple.
0: Ano, to je přesně jedna z těch věcí. A mimochodem, když jsi tam posledně uvědomila, jak moc to zvíře tobě pomáhá třeba zvládat stres nebo zlepšuje náladu?
1: No, já si to uvědomuji celkem často, protože já vždycky jsem...
0: Dojdeš dom, promiň, není zhozený rozbitý květináš, tak si řekneš, a paráda, žádný stres, pohoda.
1: Ne, ale já vždycky, když jsem smutná, tak hlavně ten jeden, ten zrzavý, za mnou vždycky přijde, on si na mě lehne a začne vrnět a tak to je hezké.
0: Tak všichni doma máme doma nějaké ty milované mazlíčky, to chápeme a jsme velmi rádi, že na to přišli teďkom i někteří věci, jež se vydali, řekněme, na tuto stezku, kdy jsme vám mohli prozradit, že téměř polovina lidí přiznává, že potřeby svého zvířete upřednostňuje před vlastními. Ale oni nám to mnohonásobně vrací. Je tak?
1: Je to tak.
2: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Damira, i vzpomeneš si v textu Domů, domů, a naši posluchači a posluchačky si zpívali do Řecka, do Řecka. Ano, od rána do večera soutěžíme.
1: Zatím marně. Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: Je to tak, dámy a pánové, vy už víte osad úplně všechno, ale proč si to nezrekapitulovat? Od 11. do 18. června letošního roku zapomenete na všední starosti a budete chytat bronz pod řeckým sluníčkem.
2: Protože hrajeme o báječnou leteckou dovolenou do Řecka pro dvě osoby v hodnotě 28 tisíc. Ubytování budete mít 60 metrů od krásné Písčito obláskové pláže, kolem příroda, vodopády, termály, hory, prostě všechno.
0: Zažijete pravé staré Řecko a tradiční řeckou atmosféru, má to však malý linký háček, je to trošku oříšek, možná kokosový ořech, ale vy to zvládnete. I dneska v tomto případě někdo z vás může typovat správné místo v letadle.
2: Ano, typovat můžete z písmen A až F a čísel 1 až 25. No a kdo se nám dovolá jako první po naší výzvě sem k nám do studia na telefonní linku 518-345-678?
0: Ten snad bude mít to správné místo v letadle.
2: No, jsem chtěla říct, že dneska už zavolejte s tím správným typem. Teď, teď, teď.
0: Pár minutek a bude to 24 hodin, co jsme na našem webu www.radioj.cz zveřejnili naši pečlivě zaznamenávanou a vytvářenou tabulku zatím se špatnými typy, kde se bohužel v pěti variantách díky dnešní ranní jízdě, kdy tam byl jeden ten typ, pětkrát prostě objevuje sedadlo vícekrát jak jednou typované. Jo?
2: Jo.
0: A, B, C, D, E, F 1 až 25. Které místo bys jsi vybrala? Ne, dobře. Já jsem myslel, že bys mohla dodat nějakou nápovědu. Nechce! Slyšeli jste,
2: chtěla
0: nechce!
2: Bych, já bych moc chtěla.
0: Hezké dopoledne komu?
3: Ahoj, tady Ivan.
0: Ahoj, Ivuško, ahoj. Odkud voláš?
3: Petrova z práce.
0: Jajajajajaj. A v práci už vědí, že od 11. do 18. června nebudeš?
3: Byla by to v Lidmu. Víte jenom kolegyňka, co sedí se mnou v kanceláři. Ve vedlejší to neví.
0: Jo, tak se to za chvilku rozví. Tak pojďme
3: uvidíme.
0: Pěkně na správné místo v letadle.
3: Tak, já bych zkusila B25.
0: B jako Bedříška A25, jo?
3: Mhm.
0: B25. Došly mě slova. B25 je správné místo, nebo není?
3: To, aha, díky.
0: Dobře.
2: Vidíte, že tu naši posluchačku teď úplně zmátl.
0: No, ano,
3: zmátl. Nevadí.
0: Co tu B25, není to správné místo v letadle, ale sluníčko výdej zítra.
3: Určitě.
0: Rádio jí dál. Měj se hezky, děkujeme, ahoj.
3: Díky taky, naschle.
0: Ať se daří. No tak naše posluchačka, dámy a pánové, přestože neuspěla, jí zůstal úsměv na tváři a je to fantastické, že to prostě bere takto s úsměvem. Je to prostě hra. B25 zapisujeme do tabulky jako špatný tip a Verča už se těší na ten správný, který určitě přijde dneska.
2: Já středa, pořád věřím. Vás
0: velmi příjemných věcí je třeba, ne?
2: Ano, ano.
0: No, a je potřeba taky poděkovat partnerovi naší soutěže, jímž je...
2: Cestovní kancelář KM Travel www.kmtravel.cz.
0: Dobře ty. Tak pojďme za dalšími ty pro dobrou náladu.
1: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na rádiu.

0: Hradecká odstárna rozšiřuje svůj tým a hledá šikovného elektrikáře. Baví vás automatizace, senzory a řídící systémy? Pak hledáme právě vás. Nabízíme práci na jednu směnu, 25 dní dovolené a další benefity. Požadujeme vyučení v oboru a praxi v průmyslovém odvětví. Více informací najdete na webu www.bzeneckyocet.cz/kariéra.
1: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilová

0: pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Co se tady děje?
5: To se chystá.
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
8: Pryč DPH! Pryč DPH!
9: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
10: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
10: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
12: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 90.

0: Dvě minutky po 3:15 na rádiu i Jonas Blue a Fast Car. Opatrně s tou rychlostí. Vy jste to neslyšeli, jak Verča, dobrý den, paní řidičko, tak to bude za 3 bodíky. Kde to bylo naposledy?
1: No před tím rokem, nebo jak je to dlouho? Ne, to už je více jak rok, rok a půl třeba.
0: Ty jsi taková hodná teď řidička, jo?
1: No jistě.
0: Tak za chviličku dáme horký, že slíže a my máme silný referm jak hovado.
1: No, já tady mám takovou zprávu ze světa, která...
0: No, tak...
1: která trošku komplikuje všechny ty knížky o výchově. Mm-hmm. Protože vědci zveřejnili novou studii dvojčat, ve které zjistili, že geny
0: nevyčuráš.
1: Může, no to už se ví, no ale že můžou hrát větší roli v budoucím úspěchu člověka než výchova, konkrétně teda IQ, které je z velké části geneticky dané.
0: To znamená, že se můžeš snažit vychovávat dceru nebo syna jak chceš, ale větší roli prostě hraje to DNA?
1: Ano. Ano, jakože víš, že třeba, já nevím, teďka jsou všechny takové ty, že máš číst dětem před spaním, mm-hmm, a teď je dávat na ty kroužky a tak, tak to je jakoby fajn, dobře, je to určitě fajn, ale prostě ty geny tam hrajou větší roli, ale
0: můžeš
1: zároveň...
0: Můžeš se snažit, ale prostě geny budou...
1: Jo, ale ty věci taky dodávají, že to jako, že ty geny zase nejsou osud, že je to takový výchozí bod, takže pořád nějaké části
0: záleží, co uděláme. Je to 50-50 všeho s mírou, že...
1: Aj bez míry,
0: aj bez míry, ale hlavně z horký, že slíže.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Z rádia jich přejeme hezkou středu, hezké středeční dopoledne. Jsme tak nějak v půlce toho pracovního týdne. I když s kým se tak bavím, tak tomu by vyhovoval pracovní týden, jak byly ty poslední dva, zkrácený, bez toho pracovního pátku. No jako hezké by to bylo, o tom žádná, ale zatím to u nás takhle nefunguje, tak třeba někdy. Po 10. hodině už ale další skvělá muzika a jste například Eiffel 65 a 90. Blue. Zpěvačka Taylor Swift přidá hit The Fate of Ophelia. A se sliby přijde kapela Rybičky 48. Jich pro nás má Petr Jindra a prozradí nám v nich třeba to, že na Břeclavsku i Hodonínsku ubylo nezaměstnaných. Tak zůstaňte s námi a krásnou středu.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z Rádia Jich dovezeme parádní svačinu až do práce.
3: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
2: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
3: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojich.cz
2: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
3: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
4: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
5: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
6: Hledáte program pro děti na léto?
7: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
6: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
8: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 000 z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
9: Šardice slaví 740 let a bude to nářez. Šardický nářez. Druhý ročník letního minifestivalu v srdci Slovácka. V sobotu 13. června vás čeká večer plný živé hudby a skvělé atmosféry pod širým nebem. Na pódiu vystoupí Queenie, World Queen Tribute Band, Countryo a Sintra. Večer zakončí afterparty s DJem Pepem. Začínáme v 18 hodin. Vstupenky zakoupíte na šardickynarez.cz.
10: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorazte. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
13: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90 a vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
0: Máme minutku po 10. a z rádia jich přejeme hezké dopoledne.
15: Rádio jich. Jihomoravské zprávy.
16: Na Břeclavsku i Hodonínsku bylo nezaměstnaných a Uherské Hradiště začne likvidovat invazní pajasan. Nezaměstnanost na Břeclavsku během dubna klesla o 4 desetiny na 4,7%. Podobný vývoj zaznamenalo také Hodonínsko, kde byl podíl nezaměstnaných ovšem 6,8%. Přesto jde stále o jednu z nejvyšších hodnot v Jihomoravském kraji. Úřad práce pokles vysvětluje hlavně větší nabídkou sezónních prací na jihu Moravy i v blízkém Rakousku. V celém Jihomoravském kraji se počet lidí bez práce během dubna snížil o téměř 1200. Úřad práce očekává, že v květnu nezaměstnanost ještě mírně klesne, a to díky rozjezdu turistické sezóny a dalších sezónních oborů. Uherské Hradiště letos zahájí likvidaci invazního stromu pajasanu žláznatého, který se rychle šíří a vytlačuje původní zeleň. Zásahy se zaměří hlavně na Průmyslovou ulici, sídliště Štěpnice a Husovu ulici. Odborníci budou do stromu během druhé poloviny léta aplikovat speciální přípravky, protože samotné pokácení často vede k dalšímu šíření výhonků. Podle radnice mohou kořeny pajasanů poškozovat stavby a pyl stromu navíc vyvolává alergie. Město zároveň vyzvalo obyvatele, aby výskyt pajasanů kontrolovali také na svých zahradách a pozemcích.
15: Rádio Jih, počasí.
0: Na jihu i jihovýchodě Moravy očekáváme během dopoledne přibývání oblačnosti postupně až na zataženou oblohu a odpoledne se nám výjimečně může objevit i menší přeháňka. Co se týče teplot, tak 14 až 17 stupňů dneska naměříme v Jihomoravském kraji a 12 až 15 ve Zlínském. Právě teď od Nice Bořetice i Vlkoš měří 8 a v Uherském Hradišti máte 9 stupňů Celzia.
17: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
15: Rádio Jih, doprava.
0: A hezké dopoledne přejem taky na cesty opatrní, buďte na Uherskohradišťsku, Zlínsku a D2. Ve Starém Městě u Uherského Hradiště ve Svatovícké ulici narazilo osobní auto do zaparkovaného auta. Počítejte tady s omezením. V Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského v křižovatce s Rostislavovou směrem od Kunovic se srazilo osobní auto s nákladním a blokovaný je tady jeden jízdní pruh. Zdržíte se v koloně. Na Zlínsku v Pozlovicích na hlavní ulici šetří

0: s hitem The Fade of Ophelia. Další dvojka hitů už je připravena. No a po ní se podíváme taky na brněnské nádraží. A to konkrétně na to, jestli pomohl nebo nepomohl nepřetržitý dohled u brněnského hlavního nádraží, o kterém jsme ve vysílání rádia jich taky před 2 týdny informovali. Tak si na to počkejte, užijte si do té doby muziku a mějte hezkou středu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Ostravy. No a my teď společně míříme na brněnské hlavní nádraží, kde Brno zpřísnilo dohled a podle města se situace už po 2 týdnech zlepšila. Přednádražní prostor teď ve všední dny nepřetržitě hlídají 2 hlídky strážníků, o víkendech je dohled omezený. Město říká, že je v místě větší pořádek a ubylo taky konfliktů i stížností cestujících. Spolu se strážníky tam působí taky sociální pracovníci, kteří lidem bez přístřeší nabízejí pomoc a sociální služby. No a Brno navíc plánuje prostor před nádražím upravit, třeba velkými květináči, a řeší taky možnost dostupných toalet pro lidi bez domova. Takže to jsou určitě dobré zprávy, takhle v půlce týdne, že už po pouhých 2 týdnech dohledu jsou na brněnském hlavním nádraží vidět změny. To jsme moc rádi. Do Brna po naší frekvenci 105.1 FM z rádia jich zdravíme. No a na celou jižní i jihovýchodní Moravu posíláme už za moment další z dnešních hitů pro dobrou náladu. Krásnou středu.
1: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: středeční dopoledne. No a jak už říkal Luky, je středa, tak nějaké té výherkyně nebo výherce by už bylo třeba.
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: No a proto už za pár minut dáme jednomu nebo jedné z vás možnost vyhrát leteckou dovolenou do Řecka v hodnotě 28 000 korun. A jak jistě víte, stačí, když si tipnete to správné místo v letadle. Tak si teď pojďme užít muziku tady u nás na Rádiu Jih a po ní budeme soutěžit. Hodně štěstí.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
4: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
5: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe. Hledáte práci, která voní po kávě? Do prodejny italské kávy v Kyjově hledáme novou posilu. Staňte se baristou a prodejcem prémiových italských potravin. Čeká vás práce se zákazníky, příprava skvělé kávy i lehká administrativa. Nabízíme práci od pondělí do pátku, férové platové podmínky a příspěvek na stravování. Více informací najdete na Facebooku skvělá-káva.cz nebo volejte 604 868 222.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
9: První probuzení na moři?
10: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
11: A jaké poprvé v létě zažijete vy?
12: Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.

0: zpěvačka Beyoncé spolu s Jay-Zem. No a já doufám, věřím, že i my někomu zpříjemníme to dnešní středeční dopoledne.
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: Je to tak, soutěžíme o leteckou dovolenou v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun. No a proto, abyste ji získali, si stačí tipnout správné místo v letadle. Písmena A až F, čísla 1 až 25. Tipnete to správné a už 11. června odletíte z Brna na překrásný řecký ostrov Evia, kde se můžete válet na pláži, procházet, objevovat přírodu. To už bude jenom a jenom na vás. A taky samozřejmě na osobě, kterou sebou budete chtít vzít. Ale tohle všechno vy už určitě víte. Už máte skoro zbaleno. Tak pojďte mi dát jenom to správné místo v letadle. Naši studiovou linku s číslem 518 345 678 odblokovávám právě teď. A věřte mi, jsem nervózní za vás. Tak, komu přejem hezkou středu?
2: Dobré ráno, tady Irena z Brna.
0: Ireno, z Brna říkáš, jo?
2: Ano,
0: kdy a kde jsi byla naposled u moře?
2: Kde? V Polsku.
0: Kdy?
2: Loni.
0: Loni, mhm. A líbilo se?
2: Ano.
0: A v Řecku už jsi byla někdy?
2: Ne, nebyla.
0: Nebyla. A láká Řecko, jo, teda?
2: Tak, změna.
0: Tak jo, a koho bys vzala s sebou? V tom máš jasnou už?
2: Ještě ne.
0: Ještě ne. No dobře, tak pojďme.
2: Uvidíme.
0: Tak pojď mi dát ten tip na to ideálně správné sedadlo.
2: B13.
0: Říkala jsi B?
2: Ne, D.
0: D.
2: D. 13.
0: 13. Dobře, takže dáme D13. A uvidíme, jestli se konečně tentokrát od té runwaye odlepíme. Tak, D13. Ne, máš pravdu, nic.
2: No jo.
0: Bohužel, je mi to líto, fakt je mi to líto, ale když to nikdo neuhodne, tak ještě se možná uslyšíme za 8:40 hodin.
2: Dobře.
0: Měj se krásně, naslyšenou.
2: Ano, naschle.
0: Tak ani tohle nebylo to správné sedadlo, ani D13 nebylo to sedadlo, které vás vezme do Řecka. Takže tím pádem bude další možnost tipovat. No a následně, když to uhodnete, tak z cestovní kanceláří KM Travel odletět na krásný řecký ostrov Evia. www.kmtravel.cz, to je jejich web. Veškeré podrobnosti najdete taky na našem rádiovém webu www.radiojich.cz. Držíme pěsti.
1: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádiu Jih. Volné sdružení soustružníků dřeva vás zve na československo-maďarské setkání Strážnická káča. To se koná v sobotu 16. května od 10 hodin v kempu ve Strážnici. Těšit se můžete na výstavu výrobků, ukázky soustružení i soutěž ve výrobě káči. Budete si moci vyzkoušet dláto i zakoupit originální výrobky. Více informací najdete na www.soustružime.cz. 33. ročník mezinárodního cyklistického závodu na kole regionem Kyjovské Slovácko se koná 16. a 17. května. V sobotu vás čeká kritériní liga v ulicích Kyjova, kde rozhoduje rychlost i taktika. V neděli pak silniční závod na trase Stráževice, Věteřov, Sobulky s kopci, rovinami a napínavým finišem. Start i cíl je před obecním úřadem ve Stráževicích. Více informací najdete na www.ckdacomkyjov.cz. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: třeba kapelu Krištof a jejich Hollywood. Vyvíje se a přidá hit New Religion. No a do 80. nás vezme Rick Astley se songem Never Gonna Give You Up. Znovu spouští vytápění kvůli ochlazení v dalších dnech, tak například o tom budou dnešní humoravské zprávy rádia i podání Petra Jindry. Krásné dopoledne.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná, ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
2: Poslouchejte rádio jich a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
1: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
1: Buďte v dosahu rádia jich a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojich.cz,
1: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
3: Mastra Kovomatky Job. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
5: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mít veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny jak melůny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
6: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
7: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
8: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
6: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
7: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
8: Tak tím rovnou mrknem i na kuchyň.
6: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
9: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené výdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
12: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
11: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
13: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
15: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
16: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Za minutku nám o 2:11 z rádia Jich přejeme krásné dopoledne.
17: Rádio Jich. Jihomoravské zprávy.
18: Teplárny Brno znovu spouští vytápění kvůli ochlazení v dalších dnech a Otrokovice otevřely nové dětské hřiště za téměř 3 miliony. Teplárny Brno po 4 dnech obnovují dodávky tepla do domácností, firem i institucí. Důvodem je ochlazení a nová předpověď počasí, podle které průměrné teploty znovu klesnou pod 13 stupňů Celsia. Teplo má zatím proudit minimálně do konce týdne. Další postup bude záviset na vývoji počasí. Na jihu Moravy mají ranní teploty až do pátku klesat ke 2 až 4 stupňům nad nulou. Děti z otrokovického sídliště Moravanské už mohou využívat nové hřiště v Bezručově ulici. Město za jeho proměnu zaplatilo přibližně 2 miliony 800 tisíc korun. Přibyly skluzavky, houpačky, průlesky i nové lavičky pro rodiče. Součástí úprav jsou také bezpečné dopadové plochy a nové chodníky. Ty propojují hřiště s okolní zelení.
17: Rádio Jih. Počasí.
0: Venku zatím jen menší oblačnost, během dne nám ale bude přibývat a postupně čekáme převážně oblačno, občas i zataženo. Teploty v Jihomoravském kraji dneska vyšplhají na 14 až 17 stupňů a ve Zlínském na 12 až 15. V tuto chvíli Brno a Svatobořice Mistřín měří 10 stupňů, Bučovice 11 a v Ladné máte 12 stupňů Celsia.
16: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
17: Rádio Jih. Doprava.
0: A míříme tak

0: dnešní náladu, další dvojici obstarají kapela Kryštof a také The Wanted. No a podíváme se i do Zlína za maminkami v tísni. Maminky s dětmi v tísni ve Zlíně totiž mají po rekonstrukci výrazně lepší zázemí. Azylový dům na jižních svazích získal nové koupelny a my si k tomu povíme detaily na rádiu už za pár chvil. Do té doby krásné dopoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

nejmodernější vybavení. Podle klientek je prostředí výrazně příjemnější než dřív. Azylový dům provozuje Charita Zlín a nabízí 10 ubytovacích jednotek pro matky s dětmi v těžké životní situaci. Rekonstrukce trvala téměř

0: milionů korun. Máme radost, do Zlína letí naše pozdravy a z éteru Rádia Jich letí taky další muzikátou za okamžik BB Rexa.
1: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

let do let 80. nás vzal na rádiových Recall s hitem Never Gonna Give You Up. Už za moment nás čeká další muzika a pak si taky povíme o jednom velice ekologickém

0: mají čtyři nohy. Za chvíli vám řekneme, proč se v Královopolské ulici zabydleli dvě mladé ovečky. Tak si na to počkejte, užívejte muziku a mějte krásnou středu.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na poctivé paštiky, uzeniny nebo vyhlášená grilovaná žebírka od paštiky Rašovská ze Sobulek. Více na paštikyrašovská.cz.
3: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc fakci, meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.

0: Alex Lutzdomy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
9: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98.

0: krátce po půl dvanácté posloucháte rádio Jih, díky za to. No a jak už jsme načali, tak v brněnských Žabovřeskách mají nové ekologické uvozovkách sekačky. O trávu se tam totiž nově starají dvě ovečky. Ve vymezeném prostoru v Královopolské ulici spásají zeleň místo klasických sekaček. Podle starosty městské části Filipa Ledera chce radnice ukázat, že péče o veřejný prostor může být i ekologická. Jakmile ovečky trávu spasou, přesunou je do další lokality. Prostor je zabezpečený elektrickým ohradníkem a lidé by zvířata neměli krmit ani plašit. Takže Brňáci, myslet na to, ovečky jsou tam, aby spásali zeleň a ne jako atrakce, takže žádné krmení a žádné plašení. No a teď se pojďme na Rádio Jih vrátit zase k muzice, tady je Ašro.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Peace out.

0: talk about it.
1: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: studia Rádia Jih. Přejeme krásnou středu, pokud zrovna obědváte nebo se obědvat chystáte, tak taky dobrou chuť. No a na Rádiu Jih si dáme ochutnávku muziky, která nás čeká v tu první odpolední hodinku. Bude to třeba Ray Dalton s hitem Blood Running. Klasika přidá song s každou vteřinou. A na playlistu máme taky 80-kové I Love Rock and Roll. No a Uherské Hradiště začne likvidovat invazivní pajasa. No o tom a nejen o tom budou dnešní humorovské zprávy rádia i v podání Petra Jindry.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
1: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského racia.
2: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
1: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
2: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
1: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorazte. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
5: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
6: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
7: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
8: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
9: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
10: Milovníci vína a dobré zábavy, připravte se, Bučovice budou žít. Zámecký košt vín přináší stovky vzorků, neomezenou degustaci a atmosféru, která vás pohltí. Čeká vás cymbál, folklor, tanečníci a odpoledne to rozjede kapela The People. To vše v kouzelném prostředí arkádového nádvoří renesančního zámku. V sobotu 16. května od 10 hodin. Vstupenky přímo na místě. Přijďte ochutnat, pobavit se a užít si den, na který se nezapomíná.
11: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
12: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
13: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. tady je doma.
14: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
0: Za minutku bude 12. z rádia, jich přejeme dobrou chuť.
15: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
16: Na Břeclavsku i Hodonínsku bylo nezaměstnaných a Uherské Hradiště začne likvidovat invazní pajasan. Nezaměstnanost na Břeclavsku během dubna klesla o 0,4 na 4,7%. Podobný vývoj zaznamenalo také Hodonínsko, kde byl podíl nezaměstnaných 6,8%. Přesto jde stále o jednu z nejvyšších hodnot v Jihomoravském kraji. Úřad práce pokles vysvětluje hlavně větší nabídkou sezónních prací na jihu Moravy i v blízkém Rakousku. Uherské Hradiště letos zahájí likvidaci invazního stromu pajasanu žláznatého. Ten se rychle šíří a vytlačuje původní zeleň. Zásahy se zaměří hlavně na Průmyslovou ulici, sídliště Štěpnice a Husovu ulici. Odborníci budou do stromů během druhé poloviny léta aplikovat speciální přípravky, protože samotné pokácení často vede k dalšímu šíření výhonků.
15: Rádio Jih. Počasí.
0: Na jižní i jihovýchodní Moravě převážně oblačno, občas i zataženo. Večer očekáváme přechodné a částečné ubývání oblačnosti. Co se týče teplot, tak ty nám v Jihomoravském kraji vyšplhají na 14 až 17 stupňů a ve Zlínském na 12 až 15. Aktuálně ve Zlíně máte 10 stupňů, Traplice a Klobouky u Brna hlásí 11 a Krumbíř 12 stupňů.
17: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
15: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké poledne taky za volanty, opatrní buďte v tuto chvíli v Brně a na Břeclavsku. V Brně v ulici Kamenice u křižovatky se Studentskou narazilo osobní auto do sloupu, na místě zasahují záchranáři, počítejte tady se zdržením. V Brně ještě zůstaneme ve Vídeňské ulici za křižovatkou s Bohunickou směrem do centra se srazila dvě osobní auta, na místě zasahují záchranné

0: součástí budou taky exponáty ze soukromé sbírky Jána Hertlíka. No a výstava potrvá od 14. května do 26. července. Takže pokud jste egyptomilovníci, tak určitě vyražte do Břeclavy. No a teď si pojďme užít na rádiových muziku a také středeční Vinařovo okénko. Hezké odpoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vinařský dům Dubňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Konečně se na nás usmívá sluníčko a ani ranní teploty nejsou tak nepříjemné jako v minulém týdnu. Jen je škoda, že doposud nezapršelo. Půda je opravdu velmi vyprahlá a tvrdá, takže i sázení, dosazování, rytí, jiné práce s půdou nám dávají opravdu zabrat. Ale ať chceme či ne, příroda funguje a my jí musíme pomoci. I proto jsme ve Vinařském domě přichystali pro naše zahrádkáře a pěstitele, tedy hlavně pro vás dámy, komplexní balíčky přípravků, které jsou zapotřebí po celý rok. Cena balíčku je akční a jednotlivé produkty tak vyjdou laciněji, než kdybyste si je kupovali samostatně. Tak například balíček s názvem Réva. V jedné sadě najdete jak hnojiva, tak přípravky na ošetření proti škůdcům, tak smáčidlo na lepší aplikaci všech součástí balíčku. V tuto dobu je velmi aktuální sada s názvem Kompletní péče o rajčata a papriky. Tato sada se skládá z několika výborných přípravků, které ochrání plody proti plísni, hnojivo zesílí jejich odolnost a výživa pomůže budoucím plodům v jejich síle a mohutnosti. Dámy a pánové, kteří pěstují růže a podobné květiny, určitě uvítají soupravu s názvem Růže v plné kráse. I tato sada obsahuje jak hnojiva, tak i přípravky zabraňující škůdcům parazitovat na těchto nádherných květinách, ale i smáčidlo podporující účinnost všech přípravků. Velmi úspěšná, zejména v dnešní době, kdy si chceme bylinky pěstovat sami na zahrádce nebo vyvýšeném záhonku, je sada vynikajících pomocníků s názvem Bylinková zahrada od semínka. Najdete v ní základní semínka bylin, které se používají v kuchyni, jako je zelenolistá a červenolistá bazálka, kopr, koriandr, anýs, tymián, máta nebo nenahraditelná pažitka. K tomu samozřejmě výživa, hnojiva, určené pro tento typ rostlin, stejně jako biopřípravky na jejich ochranu. Další sady pro růst a ochranu již svým názvem napoví, jak je můžete využít. Třeba zdravé pokojovky, nebo silný růst a bohatá úroda, anebo ono nám to něco žere. Téměř zoufalý název sady spolehlivých přípravků na ochranu rostlin snad ani nemusím popisovat. No a na závěr jedna dobrá zpráva. Podařilo se nám navázat spolupráci se špičkovým italským pěstitelem sazenic. Jeho produkty jako rajčata, papriky, jahody, byliny, květiny a další zelené poklady začneme nabízet už příští týden. Na rozdíl od některých našich producentů jsou daleko bohatější na listy, silnější v kořenech a zdravé. Moje paní už se těší, jak je bude sadit. No já moc ne, protože je musím potom zalévat. Ale naše rajčata jsou prostě nenahraditelná. Od mikrofonu Rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem.
2: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz.
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: novinařovo okénko se Zbyňkem Kopečkem. No a tak já myslím, že bychom mohli se ještě jednou společně pokusit někomu zpříjemnit ještě víc to dnešní středeční odpoledne.
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: Myslím, že nebudete proti, když už za pár minut dáme někomu dalšímu z vás možnost vyhrát onu leteckou dovolenou do Řecka v hodnotě 28 000 korun. Tak se připravte. Užijte si ještě následující 3 songy, no a po nich jdeme na to.
1: Poslouchejte Rádio Jih.

0: online. www.radiojih.cz.
1: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
2: Hledáte program pro děti na léto?
3: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
2: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
4: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Co se tady děje?
2: To se chystá.
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: naplno.
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
2: Ano, 60 metrů vzdálená pláž od ubytování, krásné Egejské moře i překrásná příroda. To všechno můžete zažít už od 11. června, pokud si tipnete to správné místo v letadle a odletíte tak z cestovní kanceláří KM Travel na druhý největší řecký ostrov Evia. Teď si to představte, jo. Ráno se vzbudíte, jdete ven a budete se rozhodovat jenom nad tím, jestli se dneska budete lenošně slunit na pláži, anebo se půjdete třeba projít k vodopádu. Boží! A má to jenom jeden malilinkatý háček. Potřebujeme od vás to správné sedadlo v letadle. Písmena A až F, čísla 1 až 25. Takže připravit telefony s číslem 518-345-678 a já tuhle naši linku odblokovávám právě teď a jsem zvědavá, jestli tentokrát už někdo přijde s tím správným tipem. Tak, hezkou středu komu?
3: Čau, tady Honza.
2: Ahoj Honzo, odkud voláš?
3: Ze Strážnice.
2: Ze Strážnice, termín 11. až 18. června volný.
3: Jasně, šlo by.
2: Šlo by a s letadlem si v pohodě, nebojíš se lítání?
3: Ještě jsem neletěl, ale...
2: Ještě jsi neletěl, premiéra, no výborně, no tak ježíš, no tak teď už jenom to správné sedadlo v letadle a je to, můžeš se odletět.
3: No, bylo fajn.
2: Tak pojď, pojď vydat to správné.
3: Tak já bych zkusil B20.
2: B jako Božená, jo?
3: Ano.
2: A 20. Tak pojďme, pojďme na B20... Nám to startuje, tohle bys taky slyšel v tom letadle. A... Tak B20, bohužel, není to správné sedadlo. Je mi to líto. Tak můžeš to za 48 hodin zkusit znova, pokud to do té doby ještě nikdo neuhodne.
3: Dobře,
2: měj se krásně,
3: naslyšenou.
2: Tak já už vám nevím, no. Prostě zase nic. Tak ještě určitě... Já to teda nevím, ale myslím si, že bude možnost ještě u vlastníka typovat. No a když tipnete to správné sedadlo, tak z cestovní kanceláří KM Travel odletíte na krásný řecký ostrov Evia. www.kmtravel.cz můžete mrknout na jejich web a stejně tak můžete mrknout na náš rádiový web www.radiojich.cz.
1: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádiu Jih. 33. ročník mezinárodního cyklistického závodu na kole regionem Kyjovské Slovácko se koná 16. a 17. května. V sobotu vás čeká kritériní liga v ulicích Kyjova, kde rozhoduje rychlost i taktika. V neděli pak silniční závod na trase Stráževice, Věteřov, Sobulky s kopci, rovinami a napínavým finišem. Start i cíl je před obecním úřadem ve Stráževicích. Více informací najdete na www.ckdacomkyjov.cz. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

čem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej

mikrofonu Rádia Jih hezkou středu a tuší trávíte jakkoliv, kdekoliv a s kýmkoliv, tak pokud nás u toho ladíte, tak k vám i po 13. hodině poletí další várka skvělé muziky a zničiva 90.

0: dám zase jednu tu hlavou. Předeční moravské zprávy přidá Petr Jindra a prozradí nám v nich třeba to, že Otrokovi se otevřely nové dětské hřiště za téměř 3 miliony. Tak zůstaňte s námi a mějte krásné odpoledne.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
1: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 tisíc korun je vaše.
1: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
1: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
3: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 tisíc z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
4: Šardice slaví 740 let a bude to nářez. Šardický nářez. Druhý ročník letního minifestivalu v srdci Slovácka. V sobotu 13. června vás čeká večer plný živé hudby a skvělé atmosféry pod širým nebem. Na pódiu vystoupí Queenie, World Queen Tribute Band, Countryo a Sintra. Večer zakončí afterparty s DJem Pepem. Začínáme v 18 hodin. Vstupenky zakoupíte na šardickýnářez.cz.
5: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mět veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny? Jak melůny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
6: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
7: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
8: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
6: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
7: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
8: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
6: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
3: Milovníci vína a dobré zábavy, připravte se, Bučovice budou žít. Zámecký košt vín přináší stovky vzorků, neomezenou degustaci a atmosféru, která vás pohltí. Čeká vás cymbál, folklor, tanečníci a odpoledne to rozjede kapela The People. To vše v kouzelném prostředí arkádového nádvoří renesančního zámku. V sobotu 16. května od 10 hodin. Vstupenky přímo na místě. Přijďte ochutnat, pobavit se a užít si den, na který se nezapomíná.
9: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
10: Pryč DPH! Pryč DPH!
11: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
12: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
13: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Z rádia jich přejem krásné středeční odpoledne, za minutu bude 13 hodin.
14: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
15: Teplárny Brno znovu spouští vytápění kvůli ochlazení v dalších dnech a Otrokovice otevřely nové dětské hřiště za téměř 3 miliony. Teplárny Brno po 4 dnech obnovují dodávky tepla do domácností, firem i institucí. Důvodem je ochlazení a nová předpověď počasí, podle které průměrné teploty znovu klesnou pod 13 stupňů Celsia. Teplo má zatím proudit minimálně do konce týdne. Další postup bude záviset na vývoji počasí. Na jihu Moravy mají ranní teploty až do pátku klesat ke 2 až 4 stupňům nad nulou. Děti z otrokovického sídliště Moravanské už mohou využívat nové hřiště v Bezručově ulici. Město za jeho proměnu zaplatilo přibližně 2 miliony 800 tisíc korun. Přibyly skluzavky, houpačky, průlesky i nové lavičky pro rodiče. Součástí úprav jsou také bezpečné dopadové plochy a nové chodníky. Ty propojují hřiště s okolní zelení.
14: Rádio Jih. Počasí.
0: Venku většinou oblačno, občas zataženo a během odpoledne se výjimečně může objevit slabá přehánka. Večer očekáváme přechodné a částečné ubývání oblačnosti. No a teploty 14 až 17 stupňů dneska v Jihomoravském a 12 až 15 ve Zlínském kraji. Mrkneme taky, jak jsou na tom venkovní teploměry. V tuto chvíli Vlčnov a Žeravice hlásí 12 a Břeclav i Rakvice 14 stupňů Celsia.
13: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
14: Rádio Jih. Doprava.
0: Zdravíme také řidičky a řidiče za volanty. Opatrní buďte aktuálně v Uherském Hradišti, na Brněnsku a také na D1. V Uherském Hradišti v ulici Na Stavidle, na křižovatce s ulicí Na Splávku, srazilo osobní auto člověka na koloběžce. Počítejte tady s omezením. Za Rosicemi směrem na Brno, na křižovatce na Ostrovačice, se srazila dvě osobní auta. Tady projedete jedním jízdním pruhem a na D1 na 201. kilometru směrem z Brna na Vyškov jsou na vozovce v pravém pruhu rozházené kusy polystyrenu, tak tady buďte opatrní. Celkově buďte na cestách opatrní a ať už míříte kamkoliv, tak vám z rádia i přejem šťastnou středeční cestu.

0: zpěvaček Doechii a Lady Gaga v hitu Runaway. O další muziku se postará další dvojice zpěvaček, a to Britney Spears a Katy Perry. No a o občerstvení na brněnské náplavce se postarají zase nové podniky. Točená zmrzká káva i snídaně u vody, to všechno bude možné, protože brněnská náplavka se už za pár týdnů rozšíří o nové podniky. Kam si budete moct zajít na kávu anebo na lehký oběd, to prozradíme na vlnách Rádia Jih už za pár minut. Hezkou středu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: i krátce po 13. zůstáváte s rádiem, jejich rádiem Jižní Moravě. No a teď tady máme nějaké novinky z naší jihomoravské metropole. Brněnskou náplavku na Rulerově nábřeží už během června totiž doplní nové podniky s občerstvením. Městská část Brno-Střed vybrala provozovatele 3 obchodních jednotek a lidé se můžou těšit třeba natočenou zmrzlinu, výběrovou kávu, domácí limonády a nebo také lehké obědy. Jedno z provozoven otevře třeba společnost Fresheria, no a součástí všech podniků budou i venkovní zahrádky. Radnice zároveň pokračuje v přípravě větší kavárny s výhledem na Svratku, která by se mohla otevřít ve druhé polovině roku. Takže to bude pořádná pohodička u vody s dobrou kávou, se zmrzkou, bomba. Tak pokud po takové pohodičce toužíte, můžete vyrazit na brněnskou náplavku. No a teď už si budeme užívat další muziku. Z éteru rádia jich za okamžik Sebastian a jeho Toulava.
1: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih.
2: Rádio Jižní Moravy.

než tady na mě Vlastě bude tasit nějaké slovo pospátku, tak si povíme o tom, že v Pasohlávkách přivítají herecké hvězdy. Herecké hvězdy totiž do Pasohlávek zamíří, protože v Aqualandu Moravia a Autokempu Merkur se bude natáčet nová česká komedie

0: to na zábavu, takže se rozhodně těšíme. A teď taky na celou jižní i jihovýchodní Moravu posíláme další z dnešních hitů. Krásné odpoledne.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
3: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na TT Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu TT Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. TT Bike.cz.
4: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
5: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: XXX Lutz Brno. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105,1, Uherské Hradiště 969 a

0: v nebe.
1: No, nebe se stoupilo k tobě, Verčo.
0: Děkuju. Ahoj, Vlasti.
1: Nazdar, Verčo. Zdravím tebe, samozřejmě všechny posluchače Rádia Jih.
0: Děkujeme.
1: Tak já mám pro tebe dvě slova pospátku, na tobě bude samozřejmě, aby si je řekla správně.
0: Ano.
1: A souvisí to s dneškem a budeme chválit někoho, jo, potom, jak toto. Takže prosím tě, první slovo je Elt Sordo. Elt Sordo.
0: Elt nebo D?
1: T. Elt Sordo.
0: Od.
1: No.
0: Sord. Odro.
1: No. Elt Sordo.
0: Odrotle. Co?
1: No, no, no, no, no.
0: Odrotle. Co je odrotle?
1: Odrotle, ne.
0: Odrostle.
1: Odrostle, ano. Ano. Y, takže Ikšilep map. Ikšilep map.
0: Ik?
1: Ikšile map. Ikšilep map.
0: Pampelišky.
1: Ano, odrostlé pampelišky, to je to správné slovo. A já jsem chtěl pochválit, prosím tě, technické služby ze Zlína, protože letos konečně ty pampelišky nechali odrůst a až potom je začali sekat.
0: Nemyslíš jako odkvet?
1: Ano.
0: Takže no, tak, odkvetlé pampelišky.
1: Ale tak jako...
0: Ale ano, ale jako pochvala odrostlé zůstává pořád stejná.
1: Ženské.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

věc. Na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, Pussycat Dolls, jejich Buttons. Cože nás čeká za muziku takhle po 14. Budou superstar, Příběh nekončí.
1: Příběh nekončí.
0: Dáme si taky Kim Khan z její Bad David Eyes. A co se týká novějších věcí, tak bude Hunter X Golden. Já jsem Vlasta Macík, přeju vám krásné středeční odpoledne, za chvíli další jihomoravské zprávy s Vojtou Ošlejškem a v nich mimo jiné informace také o tom, že v Břeclavi oficiálně začala výstavba nové výjezdní stanice pro záchranáře. Tak si počkejte na podrobnosti.
2: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
3: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
4: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského racia.
3: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
4: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
3: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
4: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
5: MKLV Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdní lajna Ben Cristoval, Mikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Adam Mišík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na MKLV.

0: www.klimastyle.cz.
1: Hledáte práci, která voní po kávě? Do prodejny italské kávy v Kyjově hledáme novou posilu. Staňte se baristou a prodejcem prémiových italských potravin. Čeká vás práce se zákazníky, příprava skvělé kávy i lehká administrativa. Nabízíme práci od pondělí do pátku, férové platové podmínky a příspěvek na stravování. Více informací najdete na Facebooku skvělá-káva.cz nebo volejte 604 868 222.
2: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
3: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorazte. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
1: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Děcka, hezké odpoledne, minuta a bude 14 hodin.
8: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: V Břeclavi začala stavba nové stanice záchranné služby a ve Zlínské Štípě vznikly nové moderní učebny pro školáky. V Břeclavi začala stavba nové výjezdové stanice zdravotnické záchranné služby. Záchranáři tam sídlí v pronajatých prostorách v areálu nemocnice, které už podle vedení kapacitně nestačí a navíc jsou rozdělené do více částí. Nová dvoupodlažní budova vyroste v sousedství nemocnice a nabídne garáže pro sanitky, technické zázemí, administrativu i školicí místnost. Hotová má být na konci příštího roku. Řadu plánovaných silničních staveb na Jižní Moravě brzdí problémy při výběru stavebních firem a stížnosti neúspěšných uchazečů. Nejvíce se to týká stavby stoupacího pruhu na tahu z Brna na Svitavy u Závisti na Blanensku. Tam se firmy POR a Eurovia obrátili na antimonopolní úřad kvůli vítězství polské společnosti Budimex. Stavba měla začít už na jaře, teď ale ředitelství silnic a dálnic nedokáže odhadnout nový termín zahájení. Zdržení komplikuje i další navazující opravy silnic a mostů v okolí, které kraj odložil. Potíže provázejí také chystané rozšíření silnice 1/53 mezi Pohořelicemi a Lechovicemi nebo přípravy obchvatů Znojma, Břeclavy a Bučovic. Základní škola ve zlínské části Štípa otevřela nové odborné učebny za více než 56 milionů korun. V podkroví školy vznikla multimediální jazyková učebna a také učebna zaměřená na přírodní vědy. Žáci tam mohou využívat virtuální realitu, drony, 3D tiskárny nebo moderní počítače a interaktivní displeje. Součástí projektu jsou také nové kabinety, hygienické zázemí a bezbariérový přístup díky výtahu. Většinu nákladů pokryla evropská dotace, zbytek zaplatilo město Zlín.
8: Rádio Jih.
0: počasí.
7: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Bulharech aktuálně měříte 15 stupňů Celsia, v Moravském Písku 14, ve Veselí nad Moravou 13 a ve Slavičíně 11 stupňů Celsia. Zítra bude obloha většinou zatažená, ráno a dopoledne se může na části kraje objevit občas déšť. V průběhu odpoledne bude déšť postupně přibývat, nejvíc srážek bude potom večer a mohou být i vydatnější. Výjimečně bude možnost bouřky. Nejvyšší teploty zítra na jižní Moravě 11 až 14 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 13 až 16.
10: Bezstarostní pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
11: Rádio Jih. Doprava.
7: A pojďme se podívat také na silnice. Zdravíme všechny za volanty. Pozor si dávejte za Rosicemi směrem na Brno. Na křižovatce na Ostrovačice se srazila dvě osobní auta. Projdete jedním mízím pruhem. A na dálnici D2 na 11,5 kilometru ve směru na Brno od Bratislavy bouralo osobní auto do dopravního značení. Kolona se naštěstí netvoří. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv. My vám z rádia jich posíláme Black Eyed Peas a taky Coldplay.

perváci, ty tady v Česku, i ty na Slovensku, ledoví muži, přejeme ti k dnešnímu svátku všechno nejlepší a po frekvencích rádia jich blaho přejeme i tobě, kdo dnes 13. května oslavuješ narozeniny, stejně jako David Hinman z Uherského Hradiště, nebo Michal Zubko a Pavel Stodár ze Zlína. Tak

0: 13. května je světový den koktejlů, den jablečného koláče a mezinárodní den humusu. Druhá středa v měsíci květnu ovšem patří také všem recepčním. Dnes slaví narozeniny legendární hudebník a vizionář Stevie Wonder. I když osud chtěl, aby neviděl očima, jeho vnitřní zrak a smysl pro radost ze života jsou neuvěřitelné. Tak si od něj dáme jedno zamyšlení. Jen proto, že člověk postrádá zrak, neznamená to, že postrádá vizi. Stevie nám tím připomíná, že naše vnitřní nastavení a to, jak se rozhodneme svět vnímat a co si do těch uší pouštíme, je mnohem důležitější než vnější okolnosti. Pokud máme jasnou vizi spokojeného života, tělo i mysl nás tam následují. No a když je ten den recepčních, tak tady si dáme jeden vtípek z hotelu. Přijde chlápek do hotelu na recepci a ptá se na ceny pokojů. Recepční odpovídá: přízemí, pane, je za 2000 korun, první patro za 1500, druhé za 1000 a třetí patro za 500 korun. Chlápek ani nemrkne, otočí se a začne odcházet. Recepční na něj volá: promiňte, zdají se vám snad ceny moc vysoké? To ani ne, odpovídá chlápek. Jen hotel máte moc nízký.
1: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Posloucháte rádio Jižní Moravy, Bad Davis Eyes, za chvíli Divokej byl plakala, nebo taky Magic. No a když to po dalších třech hitech pro dobrou náladu klapne, budete si už za měsíc užívat třetí den letecké dovolené v Řecku od rádia Jih a cestovní kanceláře KM Travel. Ušetříte 28 000 korun, poletíte dva nebo dvě, na pláž to budete mít pouhých 60 metrů. Důležité je, abyste si tipli správné sedadlo v letadle, které vás tam praví. Tak držíme pěsti, po dalších třech hitech pro dobrou náladu bude ten signál, to znamená, jakmile bude zpívat Shakira její Zoo, tak rozhodně zbystřete, buďte připraveni s telefonní linkou 518 345 678 až po těch třech hitech pro dobrou náladu.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na poctivé paštiky, uzeniny nebo vyhlášená grilovaná žebírka od paštiky Rašovská ze Sobulek. Více na paštikyrašovská.cz.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
4: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
5: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
6: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
2: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
7: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené výdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio-javorový sirup Nature's Promise 4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.

0: Vlky rázů. Víte, co to znamená, že jo? Připravte si telefonní linku 518-345-678.
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: Je to tak, letecká dovolená do Řecka pro dvě osoby v termínu 11. až 18. června v hodnotě 28 000 korun. Bydlení na ostrově Evia, 60 metrů od pláže, v dosahu příroda, vodopády, termály i hory. A cenu do soutěže věnovala cestovní kancelář KM Travel a máte se rozhodně na co těšit. Tak pojďme uvolnit telefonní linku s číslem 518-345-678. Jsem zvědavý, kdo tam bude jako první a nejrychlejší. Telefon nám vyzvání. Rádio Jih, kdo pak je na druhé straně? Ahoj.
2: Zdravím.
0: Kdo pak je tam?
2: Emilie, u telefonu, Emilie.
0: Emilie, Emilko, odkud nám voláš?
2: Z Ratíškovic.
0: Z Ratíškovic, dobrá, co ty a dovolená? Už jsi byla někdy v Řecku na dovolené?
2: Nebyla jsem nikde.
0: Nebyla jsi nikde, no tak já ti o to víc přeju, aby ti to klaplo, aby si typla to správné sedadlo v letadle, které tě potom dopraví do Řecka. Koho by si vzala sebou?
2: No, určitě manžela.
0: No a to stačí, manžela. To je pro dvě osoby, tak buď... nevymýšlej zase. Emilko, prosím tě, naučím tě jednu takovou větu řeckou, jo? Prosím tě, půj iné tu ATM. Půj iné tu ATM. Zkus to zopakovat.
2: Půj iné tu ATM.
0: Ano, to je, kde je bankomat. To se ti bude hodit potom, jo?
2: Tak, dobrá.
0: Prosím tě, jdem na to, jdeme tipnout, ty si jdeš tipnout, to správné sedadlo v letadle do Řecka od cestovní kanceláře KM Travel. Tak co si myslíš? A prosím tě, neříkej mi, že máš dva typy, protože jakmile někdo řekne, že má dva typy, tak to nevíde. Musíš mít jenom jeden typ.
2: Nemám, mám jenom jeden, a tak náhodně jsem podla do A7.
0: A7 si myslíš, že by mohlo být to správné sedadlo, tak já ti můžu říct v tuhletu chvíli, že tohleto sedadlo ještě nikdo netypoval.
2: Netypoval.
0: Ty máš náš rozpis, nebo nemáš?
2: Mám, ale jsi nemám tam všechno.
0: Jo, jo.
2: Všechno ne.
0: Jasně. Tak můžu říct, že A7, Adam 7, je to tak správně? Slyšel jsem dobře?
2: Ano.
0: Adam 7, to ještě nikdo netypoval. Tak jdeme se podívat na to, jestli je to správně, nebo ne. Pane Bože, prosím tě, ať Emilka odletí. Ajajaj, tak není to správný tip, přesto ti děkujeme, za 48 hodin se můžeš znovu zapojit. Měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak, ale já teda doufám, že za těch 48 hodin už to někdo z vás musí zvládnout a uhádne to správné sedadlo. Takže prosím vás, odškrtněte si A7, co teďka typovala Emilka, tak A7 to taky není.
1: Volné sdružení soustružníků dřeva vás zve na československo-maďarské setkání Strážnická káča. To se koná v sobotu 16. května od 10 hodin v kempu ve Strážnici. Těšit se můžete na výstavu výrobků, ukázky soustružení i soutěž ve výrobě káči. Budete si moci vyzkoušet dláto i zakoupit originální výrobky. Více informací najdete na www.soustružíme.cz.
3: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
1: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: máte naladěno Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. My vám rádi hrajeme hity pro dobrou náladu. Budeme v tom pokračovat také po 15. Luis Fonsi, no a po 15. třeba Krištof na viděnou. Dáme si taky něco z 90. O to se postará zpěvačka Gala, Freed from Desire. Co se týká těch novějších věcí, i když je to překopávka, tak bude jiná I Will Be Waiting. Vojta Ošlejšek je připraven s dalšími jihomoravskými zprávami, v nich mimo jiné informace také o tom, že Brno plánuje výstavbu nových školek i přes pokles počtu narozených dětí. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné středeční odpoledne.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
1: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
1: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
1: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
3: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
8: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
9: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
7: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
8: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
9: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
7: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
10: Vitajte strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mět veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny jak melůny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
11: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
3: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Z rádia Jih vám přejeme krásné středeční odpoledne, bude 15 hodin.
2: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
15: Brno plánuje výstavbu nových školek i přes pokles počtu narozených dětí a Luhačovice obnoví náměstí u radnice. Brně chtějí v příštích letech postavit nové mateřské školy, přestože v Jihomoravském kraji loni přišlo na svět nejméně dětí od roku 1989. Školky vzniknou v Novém Lískovci, na Kamenném vrchu a také v Králově Poli v Dělostřelecké ulici, kde vyrůstají nové bytové domy. Školka na Kamenném vrchu nabídne 4 třídy pro 100 dětí, v Králově Poli pak vznikne zařízení až pro 225 dětí. Město počítá se zahájením výstavby v roce 2028 a celkové náklady přesáhnou 250 milionů korun bez daně. Luhačovice příští rok zahájí proměnu náměstí 28. října v centru lázeňského města. Radnice chce z místa vytvořit příjemnější prostor pro odpočinek i kulturní akce. Součástí projektu budou nové stromy, více zeleně, vodní prvky, mlžítka i místa k posezení. Úpravy mají zároveň pomoci zadržovat vodu a lépe zvládat horké počasí. Obnova vyjde asi na 36 milionů korun, většinu nákladů pokryje evropská dotace.
16: Počasí.
0: Tak, jak to vypadá aktuálně s venkovními teplotami? V Podivině měříte 16 stupňů Celsia, v Hluku a v Kyjově 15 a ve Zlíně 12 stupňů Celsia. Zítra bude obloha většinou zatažená, ráno a dopoledne se může na části kraje objevit občas déšť. V průběhu odpoledne bude déšť postupně přibývat, nejvíce srážek bude večer a mohou být i vydatnější, výjimečně možnost bouřky. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 11 až 14 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 13 až 16.
3: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
16: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme také na silnice na Břeclavsku mezi Tvrdonicemi a Týncem. V Týnecké ulici došlo ke střetu osobáku s cyklistou. Na místě zasahují záchranné složky, tak s tím počítejte. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu a posíláme Voldemoon, Shut Up and Dance a taky Fun.
16: Hrajeme hity pro

0: To byli Krištof, nebo ještě jsou, naviděnou a naviděnou se těšíme také z vinaři tady z celé jižní Moravy, protože bouřky a krupobytí zasáhly začátkem týdne části vinic na Hodonínsku, hlavně v okolí Strážnice, tak co se všechno stalo, o tom budeme mluvit právě teď na rádiu Jih. Kroupy místy omlátily mladé vinohrady až na dřevo. Podle vinařů ale réva vina dokáže znovu obrazit ze záložních pupenů. Úroda však může být menší. Vinaři zároveň potvrzují, že škody nebyly plošné. Například na Znojemsku podle vinařů déšť zmírnil dopad krup a větší ztráty nehrozí. Někteří vinaři navíc chrání vinice speciálními sítěmi, které pomáhají nejen proti krupobytí, ale i proti ptákům, škůdcům nebo jarním mrazům. No a jak jsem říkal, my nejenom z rádia Jih se těšíme z vinaři naviděnou v jejich sklípcích. Posíláme vám další hity pro dobrou náladu, zpěvačka Gala, Becky G a taky Marek Ztracený, to se mi líbí.
1: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: se mi líbí a já věřím tomu, že se vám bude líbit taky poukaz v hodnotě 500 korun na poctivé uzeniny z výroby paštiky Rašovská, který vám nabídneme na rádiu jich hned po dopravním servise v celou. Držte vlnu, už teď omrkněte www.paštikyrašovská.cz. Než vám tady tenhle ten poukaz nabídneme, tak máme informaci o tom, že jihomoravští záchranáři pomohli dceři svého kolegy, která trpí dětskou mozkovou obrnou. O tomto dobrém skutku budeme na rádiu jich mluvit po další trojce hitů pro dobrou náladu. Tak držte vlnu, uslyšíte, jak se to dělá.
1: Poslouchejte rádio jich online.

0: i online. www.radiojich.cz. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
1: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
2: Mastrakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.

0: www.klimastyle.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
3: Hledáte práci, která voní po kávě? Do prodejny italské kávy v Kyjově hledáme novou posilu. Staňte se baristou a prodejcem prémiových italských potravin. Čeká vás práce se zákazníky, příprava skvělé kávy i lehká administrativa. Nabízíme práci od pondělí do pátku, férové platové podmínky a příspěvek na stravování. Více informací najdete na Facebooku skvělá-káva.cz nebo volejte 604 868 222.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Amé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90 až do 19. května. Kaufland.
5: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 90.

0: 21 Pilots na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy, no a my přes frekvence Rádia Jih se teď klaníme a tleskáme nadačnímu fondu zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje a také všem, kteří podpořili rodinu jednoho ze svých zaměstnanců. Kolegova dcera Evička, která trpí dětskou mozkovou obrnou, tak získala příspěvek 25 000 korun na rehabilitace. Ty absolvovala v lázních v Klimkovicích. Záchranáři poděkovali zaměstnancům i veřejnosti, kteří do fondu pravidelně přispívají. Podle rodiny byly procedury pro Evičku velmi důležité a pomohly jí v dalším rozvoji. My z rádia jich děkujeme všem, kteří máte srdce na správném místě a posíláme následující hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Tady je třeba Emily, cítím vůni lesa a budou taky Backstreet Boys, As Long As You Love Me.

Rádio I. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: se chvíle, kdy vám nabídneme ve vysílání rádia jejich poukaz v hodnotě 500 korun na poctivé uzeniny z výroby Paštiky Rašovská, kterou najdete v Sobulkách www.paštikyrašovská.cz. Mrkněte se na e-shop a co se týká muzik po 16. bude Kapitán Demo. Jeho zlatíčka bude taky Lady Gaga i Abracadabra. Dáme si také Rembrandt's I'll Be There For You. Ano, určitě znáte úvodní znělka ze seriálu Přátelé. No a náš přítel, kamarád Vojta Ošlejšek přinese další humorovské zprávy a v nich mimo jiné informace také o tom, že ve Zlínské Štípě vznikly nové moderní učebny pro školáky. Počkejte si na podrobnosti.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z rádia jich dovezeme parádní svačinu až do práce.
1: Těšit se můžete na výbor.

0: práce. Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojich.cz a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den. Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Ratio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.ratio.cz.
1: Šardice slaví 740 let a bude to nářez. Šardický nářez. Druhý ročník letního minifestivalu v srdci Slovácka. V sobotu 13. června vás čeká večer plný živé hudby a skvělé atmosféry pod širým nebem. Na pódiu vystoupí Queenie, World Queen Tribute Band, Countryo a Sintra. Večer zakončí afterparty s DJem Pepem. Začínáme v 18 hodin. Vstupenky zakoupíte na šardický nářez.cz. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 tisíc z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
2: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na draautomobiles.cz.
3: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
4: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
5: Vzenecká octárna rozšiřuje svůj tým a hledá šikovného elektrikáře. Baví vás automatizace, senzory a řídící systémy? Pak hledáme právě vás. Nabízíme práci na jednu směnu, 25 dní dovolené a další benefity. Požadujeme vyučení v oboru a praxi v průmyslovém odvětví. Více informací najdete na webu vzeneckyocet.cz/kariéra.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
7: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
8: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
9: Hezké středeční odpoledne, 2 minuty a bude 16 hodin.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: V Břeclavi začala stavba nové stanice záchranné služby a ve Zlínské Štípě vznikly nové moderní učebny pro školáky. V Břeclavi začala stavba nové výjezdové stanice zdravotnické záchranné služby. Záchranáři tam sídlí v pronajatých prostorách v areálu nemocnice, které už podle vedení kapacitně nestačí a navíc jsou rozdělené do více částí. Nová dvoupodlažní budova vyroste v sousedství nemocnice a nabídne garáže pro sanitky, technické zázemí, administrativu i školicí místnost. Hotová má být na konci příštího roku. Řadu plánovaných silničních staveb na jižní Moravě brzdí problémy při výběru stavebních firem a stížnosti neúspěšných uchazečů. Nejvíce se to týká stavby stoupacího pruhu na tahu z Brna na Svitavy u Závisti na Blanensku. Tam se firmy POR a Eurovia obrátili na antimonopolní úřad kvůli vítězství polské společnosti Budimex. Stavba měla začít už na jaře, teď ale ředitelství silnic a dálnic nedokáže odhadnout nový termín zahájení. Zdržení komplikuje i další navazující opravy silnic a mostů v okolí, které kraj odložil. Potíže provázejí také chystané rozšíření silnice 1/53 mezi Pohořelicemi a Lechovicemi nebo přípravy obchvatů Znojma, Břeclavy a Bučovic. Základní škola ve zlínské části Štípa otevřela nové odborné učebny za více než 56 milionů korun. V podkroví školy vznikla multimediální jazyková učebna a také učebna zaměřená na přírodní vědy. Žáci tam mohou využívat virtuální realitu, drony, 3D tiskárny nebo moderní počítače a interaktivní displeje. Součástí projektu jsou také nové kabinety, hygienické zázemí a bezbariérový přístup díky výtahu. Většinu nákladů pokryla evropská dotace, zbytek zaplatilo město Zlín.
10: Rádio Jih. Počasí.
9: 16 stupňů Celsia máme aktuálně v Hodoníně, v Pasohlávkách, v Topolné a v Bílovicích u Uherského Hradiště. Měříte potom 15 stupňů Celsia. Zítra bude obloha většinou zatažená. Ráno a dopoledne se může na části kraje objevit občas déšť. V průběhu odpoledne bude déšť postupně přibývat. Nejvíc srážek bude večer a mohou být i vydatnější. Výjimečně možnost bouřky. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 11 až 14. Ve Zlínské kraji 13 až 16 stupňů Celsia.
8: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
10: Rádio Jih. Doprava.
9: Pojďme se podívat také na silnice v Brně, v Hybešově ulici u křižovatky z nádražní havarovaly dva osobáky. Počítejte se zdržením a na Uherskohradišku v Drslavicích u obecního úřadu se srazila další dvě osobní auta. Dejte tam pozor, šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv. Je to tady poukaz v hodnotě 500 korun na nákup u paštiky Rašovská ze Sobůlek, a to na poctivé paštiky nebo trhaná masa ve skle, která najdete na e-shopu www.paštikyrašovská.cz. Garantuju vám, že jakmile se tam podíváte, tak se vám začnou zbíhat sliny, tak doporučím, vemte si k tomu klidně, k tomu čtení a prohledávání webu taky nějaký chleba. No a pokud chcete získat takhle poukaz v hodnotě 500 korun právě na nákup, tak si myslím, že je lepší a nejjednodušší se zapojit do naší dnešní soutěže do Tajemného jihu, ve kterém společně pátráme potom, jak se jmenuje potok, který protéká Sobůlkami. A nevěřili byste, jak jednoduchá je to odpověď. Takže jak se jmenuje potok, který protéká Sobůlkami? Víte to? Pokud ano, tak hned teď pošlete SMSku, textovku nebo zprávu přes WhatsApp na číslo 606 703 889. 606 703 889. Tady posíláte své odpovědi a když ta vaše odpověď bude správná, tak je jasné, že jste ve hře o poukaz v hodnotě 500 korun na nákup u paštiky Rašovská ze Sobůlek, a to na poctivé paštiky nebo trhaná masa ve skle. www.paštikyrašovská.cz. Mrkněte se tam a SMS-kou, textovkou nebo zprávou přes WhatsApp odpovídejte na dnešní otázku, jak se jmenuje potok, který protéká Sobůlkami.
10: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
9: Tak a já jenom dodám, že máme 3 minuty po 16. Vy posloucháte Rádio Jih, já jsem Vlasťa Macík a my teďka vstupujeme už do té...

16 hodin 9 minut, rekapitulace tajemného jihu, ve kterém hrajeme o poukaz v hodnotě 500 korun na nákupu paštiky Rašovská ze Sobůlek, a to na poctivé paštiky nebo trhaná masa ve skle, která najdete na e-shopu www.paštikyrašovská.cz. Rozhodně se tam mrkněte, no a hlavně odpovězte na dnešní soutěžní otázku, ve které pátráme potom, jak se jmenuje potok, který protéká Sobůlkami, a nevěřili byste, jak jednoduchá je to odpověď. Takže jak se jmenuje potok, který protéká Sobůlkami? Své odpovědi posílejte hned teď na číslo 606 703 889 SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp 606 703 889, protože ve hře je poukaz v hodnotě 500 korun na nákup u Paštiky Rašovská ze Sobůlek www.paštikyrašovská.cz. Tak ještě jednou a pro tuto chvíli už naposled, jak se jmenuje potok, který protéká Sobůlkami?

0: máte naladěno rádio Jih, rádio Jižní Moravy, 16 hodin 18 minut, to je aktuální čas a my jdeme do finále dnešního Tajemného jihu. Na telefonní lince přivítáme našeho posluchače Mirka, přeju krásné odpoledne, ahoj. Haló, Míro.
1: Ano, slyšíme se.
0: Super, super, prosím tě, kam jsme se dovolali?
1: Zrovna teď do Brna, ale míříme s kolegou z práce dom.
0: No tak to je výborné. Prosím tě, já ti gratuluju dvojnásob, protože první náš počítač vybral odpověď od Veroniky, ta bohužel telefon nezvedala, tak ji tímto zdravíme. No a pro tebe tedy otázka a chceme slyšet správnou odpověď. Jak se jmenuje potok, který protéká Sobulkami?
1: Je to Sobulský potok.
0: Ano, Sobulský potok, úplně jednoduché. To znamená, Míro, pro tebe poukaz v hodnotě 500 korun na nákup u paštiky Rašovská ze Sobulek, a to na poctivé paštiky trhaná masa ve skle, která najdeš na e-shopu www.paštikyrašovská.cz. Jakou máš nejradši paštiku?
1: Jádrovku s pečeným masem.
0: No jo, já jsem se člověče díval, má tam i kachní. Tak to bych si taky dal, člověče.
1: Dobrá.
0: Prosím tě, vydrž mi ještě na telefonní lince, potřebuji nějaké kontaktní údaje. Měj se krásně, ahoj. A vy ostatní nebuďte smutní, protože i zítra dostanete možnost získat poukaz v hodnotě 500 korun na nákup u paštiky Rašovská ze Sobulek, a to na poctivé paštiky nebo trhaná masa ve skle, která najdete na e-shopu www.paštikyrašovská.cz, tak se tam mrkněte, protože jak už jsem říkal na začátku, rozhodně se vám budou zbíhat sliny.
2: Další zajímavá místa, osobnosti a události Jižní Moravy budeme v Tajemném jihu odhalovat zase zítra po 16. hodině. Na rádiu Jih. Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: na frekvencích Rádia Jih. Rádia Jižní Moravy v 16 hodin 29 minut. A teď otázka na vás. Máte chuť na divadlo? A třeba i na komedii? A zašli byste si na ní klidně i v týdnu, protože se vám nechce čekat až na víkend? Tak v tom případě doporučím, abyste poslouchali Rádio Jih taky po další trojce hitů pro dobrou náladu. Jakmile totiž budou hrát Offspring, tak my vám hned po nich řekneme, kam můžete na jednu takovou divadelní komedii zajít.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
3: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
4: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
5: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
2: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Co se tady děje?
8: To se chystá.
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
12: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
13: Aha.
12: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
13: A co SSB?
12: SSB? Co je SSB?
13: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
12: A to je nějaká nová investice?
13: To je stavební spoření od Buřinky.
12: Aha, a kde se to dá stáhnout?
13: No normálně v Georgii.
14: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
15: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Tohle to byly Offspring a pozor na to, Kulturní dům ve Ždánicích uvede zítra, tedy ve čtvrtek 14. května, komedii 6 v tom. Představení začíná v 19 hodin a vy se můžete těšit na třaskavou komedii plnou humoru, po které nikdo není chytřejší, ale zdravější, neboť smích léčí. Manželé Rogers a Daisy Brownovi opět spadnou až na úplné dno, ale přijdou na spásný nápad. Zdá se, že konečně budou mít po starostech, ale všechno dopadne úplně jinak. Divadelní komedie 6 v tom patří už několik let mezi nejlepší současné komedie a všude sklízí zasloužený úspěch. Dialogy ostré jako bič a vtip vás nenechají ani na chvíli vydechnout. Saskavou komedii plnou humoru uvidíte zítra, tedy ve čtvrtek 14. května v Kulturáku ve Ždánicích. Tak do Ždánic zdravíme, za chviličku pošleme třeba Haleniné oči a jí kávu.
1: Volné sdružení soustružníků dřeva vás zve na československo-maďarské setkání Strážnická káča. To se koná v sobotu 16. května od 10 hodin v kempu ve Strážnici. Těšit se můžete na výstavu výrobků, ukázky soustružení i soutěž ve výrobě káči. Budete si moci vyzkoušet dláto i zakoupit originální výrobky. Více informací najdete na www.soustružíme.cz. 33. ročník mezinárodního cyklistického závodu na kole regionem Kyjovské Slovácko se koná 16. a 17. května. V sobotu vás čeká kritériní liga v ulicích Kyjova, kde rozhoduje rychlost i taktika. V neděli pak silniční závod na trase Stráževice, Věteřov, Sobulky s kopci, rovinami a napínavým finišem. Start i cíl je před obecním úřadem ve Stráževicích. Více informací najdete na www.ckdacomkyjov.cz.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Plaveň na frekvencích Rádia Jižní Moravy. Pomaličku jistě se nám blíží 17. hodina. Já jsem Vlastně Macík, přeju vám stále krásné odpoledne. Co se týká muziky, tak po 17. bude projekt GAMP, protože to nevzdám. Co se týká novějších věcí, tak o to se postará například Sombr, Back to Friends. A dáme něco staršího, ale stále tanečního a pohodového. MC Sar and the Real Meko je Another Night. Před námi jsou další humorovské zprávy s Vojtou Ošlejškem a v nich mimo jiné informace také o tom, že Luhačovice obnoví náměstí u radnice. Tak si počkejte na podrobnosti.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře. Tam je bodla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
3: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
3: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
3: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
4: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
5: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
6: Protože tatínek ji má na Seznamu prací teprve rok a půl.
7: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
5: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
6: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
7: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
5: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
9: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: Kuchyně německé kvality XXX Lutz Brno. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
4: Vista Car Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
5: Hezké odpoledne, pokud končíte v 5, tak vydržte ještě minutku a něco.
6: Radio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: Brno plánuje výstavbu nových školek i přes pokles počtu narozených dětí a Luhačovice obnoví náměstí u radnice. V Brně chtějí v příštích letech postavit nové mateřské školy, přestože v Jihomoravském kraji loni přišlo na svět nejméně dětí od roku 1989. Školky vzniknou v Novém Lískovci, na Kamenném vrchu a také v Králově poli v Dělostřelecké ulici, kde vyrůstají nové bytové domy. Školka na Kamenném vrchu nabídne 4 třídy pro 100 dětí, v Králově poli pak vznikne zařízení až pro 225 dětí. Město počítá se zahájením výstavby v roce 2028 a celkové náklady přesáhnou 250 milionů korun bez daně. Luhačovice příští rok zahájí proměnu náměstí 28. října v centru lázeňského města. Radnice chce z místa vytvořit příjemnější prostor pro odpočinek i kulturní akce. Součástí projektu budou nové stromy, více zeleně, vodní prvky, mlžítka i místa k posezení. Úpravy mají zároveň pomoci zadržovat vodu a lépe zvládat horké počasí. Obnova vyjde asi na 36 milionů korun, většinu nákladů pokryje evropská dotace.
6: Radio Jih. Počasí.
5: Přesně v 17 hodin se podíváme na venkovní teploměry. V Miloticích a v Kunovicích měříte 15 stupňů Celsia, v Mudřicích a v Otrokovicích potom 14. Zítra bude obloha většinou zatažená. Ráno a dopoledne se může na části kraje objevit občas déšť. V průběhu odpoledne bude déšť postupně přibývat. Nejvíce srážek bude večer a mohou být i vydatnější. Výjimečně možnost bouřky. Nejvyšší teploty na jižní Moravě zítra 11 až 14 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji 13 až 16.
4: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
6: Rádio Jih. Doprava.
5: Pojďme se podívat také na silnice v Brně. V Bráfově ulici na křižovatce se Zeleného se střetlo osobní auto s dodávkou. Počítejte s omezením. Ve Starém městě v Brněnské ulici u křižovatky s ulicí Amálie Škráškové bourala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Doprava tady zpomaluje. A ve Zlíně na Benešově nábřeží na kruhovém objezdu s Tyršovým nábřežím bourala dvě osobní auta. Projíždějte kolem opatrně. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu. Pro jistotu nohu z plynu a posíláme Guru Josh Project anebo taky Maroon 5.
6: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Radio J. Radio Jižní Moravy.
8: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: frekvencích rádia Jih, rádia Jižní Moravy. A co nás čeká ve vysílání po dalších dvou hitech pro dobrou náladu, které obstarají projekt GAMP a One Republic? Budeme mluvit o tom, že jenom díky rychlé reakci zaměstnankyně a šťastné náhodě neskončil incident na čerpací stanici ve Zlíně obrovským požárem. Tak si počkejte na podrobnosti.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Zlínští kriminalisté obvinili 38letého muže z obecného ohrožení a výtržnictví. Podle policie loni v říjnu v centru Zlína, tam, kde rádio jich posloucháte na 98 FM, nejprve bezdůvodně napadl řidiče na čerpací stanici a potom zapálil tankovací pistoli. Jen shodou okolností nedošlo k mnoha milionové škodě. Zaměstnankyně stanice totiž krátce předtím vypnula tankovací stojany, takže z pistole neuniklo větší množství benzínu. Požár se jí navíc podařilo okamžitě uhasit. Muži teď hrozí 3 až 8 let vězení. A my z rádia jich tleskáme, dáváme palec hore zaměstnankyni, která zachovala chladnou hlavu a takhle to dobře skončilo. Tak posíláme další hity pro dobrou náladu a klobouk dolů.
1: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné.

0: Kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Před malou chvílí na rádiu jich MC Sar and the Real McCoy Another Night, za chvíli Kabáti a do 10 minut taky pozvánky do kin na jihu a jihovýchodě Moravy. Co kde dnes večer dávají, uslyšíte jenom v tom případě, že budete držet vlnu na jihu.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na poctivé paštiky, uzeniny nebo vyhlášená grilovaná žebírka od paštiky Rašovská ze Sobulek. Více na paštikyrašovská.cz.
3: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.

0: motorizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a pandany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Pryč DPH! Pryč DPH!
4: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
5: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc fakci? Meloun vodní s nízkým obsahem semen, kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
9: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98.

0: Předeční pozvánky do kin na Rádiu Jih začínáme rodinným maďarsko-řecko-německým dramatem Slepice. To přesně ve 2020 promítne Kinosvět v Hodoníně. Na krimi Říkají mi Lars zajděte dnes v 7 večer do kina v Hustopečích, v 8 vyrazte do kina Hvězda v Uherském Hradišti, kde nabídnou drama Prudká citová splanutí, a nebo ve 8:45 navštivte brněnskou Lucernu, kde uvidíte hudební film Michael. Poslední pozvánka bude dnes do zlínského multikina Golden Apple Cinema, kde ve 20:40 promítnou horor Houkem. Po smrti svých rodičů se spisovatel Om Bowman uchýlí do odlehlého hostince na irském venkově, aby se vyrovnal s minulostí a vtichu rozptýlil jejich popel. Zde se dozvídá znepokojivé příběhy o čarodějnici, která údajně obývá svatební apartma, pokoj, do kterého se nevstupuje. Noční vize, nevysvětlitelné jevy a náhlé zmizení Oma vtáhnou do temné legendy, která je mnohem blíž, než si myslí. Na irský horor Houken zajděte dnes ve 20:40 do zlínského multikina Golden Apple Cinema. Co se týká pozvánek do kin, je to vše, a komu se dnes večer už nikam nechce, ať klidně zůstane na frekvencích Rádia Jih. Vlasta Macík se loučí a těším se zase zítra ve 2, tady na Jihu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: things that I've got.
1: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
0: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
0: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
0: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
2: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
6: Vitajte strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mět veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny? Jak melůny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
7: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a doraste. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
8: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
9: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
10: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: V Břeclavi začala stavba nové stanice záchranné služby a ve Zlínské Štípě vznikly nové moderní učebny pro školáky. V Břeclavi začala stavba nové výjezdové stanice zdravotnické záchranné služby. Záchranáři tam sídlí v pronajatých prostorách v areálu nemocnice, které už podle vedení kapacitně nestačí a navíc jsou rozdělené do více částí. Nová dvoupodlažní budova vyroste v sousedství nemocnice a nabídne garáže pro sanitky, technické zázemí, administrativu i školicí místnost. Hotová má být na konci příštího roku. Řadu plánovaných silničních staveb na jižní Moravě brzdí problémy při výběru stavebních firem a stížnosti neúspěšných uchazečů. Nejvíce se to týká stavby stoupacího pruhu na tahu z Brna na Svitavy u Závisti na Blanensku. Tam se firmy POR a Eurovia obrátili na antimonopolní úřad kvůli vítězství polské společnosti Budimex. Stavba měla začít už na jaře, teď ale ředitelství silnic a dálnic nedokáže odhadnout nový termín zahájení. Zdržení komplikuje i další navazující opravy silnic a mostů v okolí, které kraj odložil. Potíže provázejí také chystané rozšíření silnice 1/53 mezi Pohořelicemi a Lechovicemi nebo přípravy obchvatů Znojma, Břeclavy a Bučovic. Základní škola ve zlínské části Štípa otevřela nové odborné učebny za více než 56 milionů korun. V podkroví školy vznikla multimediální jazyková učebna a také učebna zaměřená na přírodní vědy. Žáci tam mohou využívat virtuální realitu, drony, 3D tiskárny nebo moderní počítače a interaktivní displeje. Součástí projektu jsou také nové kabinety, hygienické zázemí a bezbariérový přístup díky výtahu. Většinu nákladů pokryla evropská dotace, zbytek zaplatilo město Zlín.

0: Rádio I. Rádio I. Hrajeme hity pro dobrou náladu.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, tuší se svět sem na sračky, vedle

0: Zháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: 35. ročník mezinárodního cyklistického závodu Na kole regionem Kyjovské Slovácko se koná 16. a 17. května. V sobotu vás čeká kritériní liga v ulicích Kyjova, kde rozhoduje rychlost i taktika. V neděli pak silniční závod na trase Stráževice, Věteřov, Sobulky s kopci, rovinami a napínavým finišem. Start i cíl je před obecním úřadem ve Stráževicích. Více informací najdete na www.ckdacomkyjov.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Makaleva Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up Ben Cristoval, Mikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Adam Mišík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
6: Rádio Jih, počasí.
7: Moravo, přelom týdne je tady, vy jste si hem, no a já mám pro vás počasí na dnešní noc a zítřejší den. Na Moravě v noci většinou oblačno, k ránu místy slabý déšť, nejnižší noční teploty 4 až 7 stupňů. Ve čtvrtek pak zataženo, místy slabý déšť, večera v noci bude srážek přibývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 14 stupňů, na Hodonínsku naměříme i 16.

0: Rádio Jich, 13. květnový večer na startu. No a já mám dnes pozvánku i na velký veterán fest Austerlitz, který každoročně hostí zahrada zámku Slavkov u Brna. Na velkolepou a tradiční červnovou událost vás pozvu už za chviličku. Do té doby mějte vy všichni si hem super středeční večer.
1: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.
2: Please.

0: Středeční večer na vlnách Jihu běží, za mikrofonem zůstává večerní jezdec Josef Pouda. No a já mám pro vás dnes, tak jak jsem slíbil, novinku i ze Slavkova u Brna, kde už v sobotu 27. června proběhne v tamní zámecké zahradě velký a tradiční Veterán Fest, tedy jedno z největších setkání majitelů a obdivovatelů historických vozidel a motocyklů do roku 1989. S tradiční patronkou celodenní přehlídky krásy, elegance a umění, která se bude konat v areálu parku zámku Slavkov Austerlitz, je herečka Alena Antalová. K tomu spousta stánků, atrakcí, jídla, pití a hlavně zábavy. Tak tedy v sobotu 27. června vyražte do Slavkova u Brna na tradiční Veterán Fest. Středeční novinky z Moravy a my už v tuto chvilku přidáváme další hity pro dobrou náladu, tak se hoďme do večerního režimu a pojďme si to užít. Z Hodoní na vás i dnes zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Info, které jinde nedostanete, a hity pro dobrou náladu, to je i dnešní večer na vlnách Rádia Jih. No a já dnes potěším i milovníky burgerů, pozvu vás totiž na sobotní Hamburger Fest do Kyjova, tak zatím mějte fajn večer ve společnosti nejlepších hitů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
7: V Penininí najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z vody z nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu. Jižní Moravu. Na 889 FM.
8: Dáme to!

0: Večerní vlna jihu, středa ve finále, no a já mám dnes pozvánku pro milovníky burgerů. V Kyjově totiž už tuto sobotu 16. května proběhne velký Hamburger Fest. Tomu bude patřit přímo Masarykovo náměstí v čase od 11. dopolední do 21. večerní. V tomto čase kromě burgerů všech tvarů, chutí, vůní a složení zažijete koncerty křídla LP, bavit děti bude tlapková patrola, v provozu bude dětská zóna, k tomu relax zóna a spousta soutěží. Takže letošní Hamburger Fest Kyjov už tuto sobotu 16. května na Masarykově náměstí. Hrdým partnerem akce je i Rádio Jih, tak tam vyražte a fajn si to užijte. Středeční večer na jihu je v běhu a my už v tuto chvilku posíláme další hity pro dobrou náladu. Ze studia vám všem přejeme pohodový večer s Jihem.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Moravo květen je před svojí polovinou a my na jihu žijeme středečním večerem s datem 13.5. Dnes ve jménem kalendáři Servác a zítra poslední ledový muž Bonifác. Bonifácové jen dva na Hodonínsku, jeden na Hradišťsku, dva na Zlínsku, jeden na Šlapaňsku, jeden na Židlochovicku a do třetice jeden na Brněnsku. Ze studia poslednímu ledovému muži Bonifácovi pro zítřek vše nejlepší, no a dál už středeční pecky pro dobrou náladu. Krásný večer si hem přejeme, no a jedeme dál.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: máte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
0: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
0: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
0: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Rádio Jih. Počasí.
7: Moravo, přelom týdne je tady, vy jste si hem, no a já mám pro vás počasí na dnešní noc a zítřejší den. Na Moravě v noci většinou oblačno, kránu místy slabý déšť, nejnižší noční teploty 4 až 7 stupňů. Ve čtvrtek pak zataženo, místy slabý déšť, večera v noci bude srážek přibývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 14 stupňů, na Hodonínsku naměříme i 16.

0: pohodový 13. květnový večer. Přejeme si ho vám všem, kdo zůstáváte s rádiem Jižní Moravy, s rádiem Jih. A my se dnes hned z kraje večera podíváme do Mikulova a já vám nabídnu termín na program letošních slavností města. Podrobnosti k velké události nabídnu za chviličku, tak zůstaňte doma, v práci nebo i za volanty s Jihem a s hity pro dobrou náladu. Krásný večer Jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Středeční večer na vlnách jihu běží a já jsem rád, že jste s námi na cestách doma a někteří samozřejmě ještě i v práci. Ale speciálně pro vás chystám další songy a pozvánku na sobotní bučovický zámecký košt vín. Tak si na to počkejte a mějte skvělý středeční večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na poctivé paštiky, uzeniny nebo vyhlášená grilovaná žebírka od paštiky Rašovská ze Sobulek. Více na paštikyrašovská.cz. Rádio Jih.

0: 13. květnový středeční večer běží, vy zůstáváte sihem. No a platí, že Sdružení zámeckých vinařů Bučovicka ladí poslední detaily letošního 26. ročníku zámeckého koštu vín. Ten proběhne už tuto sobotu 16. května v parádním prostředí renesančního nádvoří Bučovického zámku. Koštovat se začne v 10 hodin dopoledne. K ochutnání budou stovky vzorků a speciality z food zóny. Oceněni budou šampioni koštu a k tomu všemu cymbálová muzika, pěvecké sbory a spousta dalšího. Tedy velká moravská romantika to bude už tuto sobotu v Bučovicích v rámci 26. ročníku zámeckého koštu vín, tak se tam zastavte. V tento moment ale nástup zpět na večerní vlnu jihu, tu jsou další hity pro dobrou náladu. Krásný středeční večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Rádio Jih. Počasí.
5: S Tesihem, je tu středeční 21. a my pro vás máme počasí na dnešní noc a zítřejší den. V noci na Moravě většinou oblačno, kránu místy slabý déšť, nejnižší noční teploty 4 až 7 stupňů. Ve čtvrtek pak zataženo, místy slabý déšť, večera v noci bude srážek přibývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 14 stupňů, na Hodonínsku naměříme i 16. Takový bude čtvrtek, před námi ale celá noc a já mám pro vás nálož té nejlepší muziky Rádia Jih. Mějte se fajn, z Hodonína vás i dnes večer zdraví Josef Bouda.
4: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
0: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
0: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
0: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
2: Rádio Jih, počasí.
3: Moravo, je tu středeční 22. hodina a my na jihu víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě většinou oblačno, kránu místy slabý déšť, nejnižší noční teploty 4 až 7 stupňů. Ve čtvrtek pak zataženo, místy slabý déšť, večera v noci bude srážek přibývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 14 stupňů, na Hodonínsku naměříme i 16. Teď už ale zpátky k nejlepším hitům jihu pro dobrou náladu. Na vlnách Rádia Jižní Moravy jedeme dál středeční nocí.

0: šestnačkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
1: Rádio Jih.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Rádio Jih, počasí.
5: Rádio Jih, 13. květnová noc, 23. hodina a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě většinou oblačno, kránu místy slabý déšť, nejnižší noční teploty 4 až 7 stupňů. Ve čtvrtek pak zataženo, místy slabý déšť, večera v noci bude srážek přibývat, nejvyšší denní teploty 11 až 14 stupňů, na Hodonínsku i 16. I dnešní noci budeme na jihu hrát tu nejlepší muziku až do rána, ať jste kdekoliv, tak vás samotné rozhodně nenecháme. Mějte krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jih.

0: si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře. Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na poctivé paštiky, uzeniny nebo vyhlášená grilovaná žebírka od paštiky Rašovská ze Sobulek. Více na paštikyrašovská.cz.
2: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu a Kyjov na 889 FM.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Rádio Jih, počasí.
5: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme čtvrtek s datem 14. května. Po zbytek noci bude na Moravě většinou oblačno, k ránu místy slabý déšť, nejnižší noční teploty 4 až 7 stupňů. Ve čtvrtek pak zataženo, místy slabý déšť, večera v noci bude srážek přibývat, nejvyšší denní teploty 11 až 14 stupňů, na Hodonínsku naměříme i 16. Vy všichni na jihu mějte klidný zbytek noci a pohodový čtvrteční den ve společnosti Rádia Jih.

0: znáte Jižní Moravu opravdu dobře. Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na poctivé paštiky, uzeniny nebo vyhlášená grilovaná žebírka od paštiky Rašovská ze Sobulek. Více na paštikyrašovská.cz.
0: Rádio Jih.

0: máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
2: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
2: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
2: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz